0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hit rádio FM+.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladový výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky
1: CZ.
0: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirage.
1: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švin.
4: Migové.
1: Harley.
4: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
5: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
2: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty po konci cenové regulace zdražily. Od pondělí si čerpací stanice mohou ceny určovat znovu sami a benzín i nafta šly nahoru. Litr benzínu zdražil v průměru o 10 haléřů, nafta téměř o 80. Ve srovnání s minulým pátkem je ale nárůst ještě výraznější. Diesel podražil zhruba o korunu 70. Ceny zatím ale nerostou tak závratně, jak se předpokládalo. Portugalsko chce být evropskou velmocí pro umělou inteligenci. Americké technologické firmy by tam podle odhadů mohly do roku 2031 investovat přes 840 miliard korun. Země se díky tomu může stát největším evropským centrem amerických investic do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oznámil to americký velvyslanec při spuštění nového transatlantického internetového kabelu společnosti Google. Fotbalová Chelsea získala nejdražšího britského hráče historie. Anglický reprezentant Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do londýnské Chelsea. Podle médií za něj klub zaplatil 117 milionů liber, tedy přes 3 miliardy korun. 23-letý záložník se tak stal nejdražším britským fotbalistou všech dob. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Plzeň investuje do revitalizace Košuteckého parku. Město se dlouhodobě snaží zlepšit stav parku i kvalitu vody, na kterou mají vliv zejména přívalové deště a také druhové složení ryb a ptactva. Letos se mimo jiné opravila cesta k vodě a také se prořezaly trávníky. Na pláži pak přibyl nový písek pro příjemnější pobyt u vody. A od vody jdeme taky na počasí. Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku většinou polojasno, postupně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 20 a 24 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, s vámi Jasmin, čau.
2: Ahoj, Dej. Dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, ahoj, hezký ráno. Davide, ty jsi říkal před třeba minutou, tyjo, ne, 22. no to mě trefí šlak.
3: Strašně to letí, no.
1: Jakoby prázdniny se tě nějak týkají, nebo čeho se bojíš, co tam je to, co tě jako nebaví teda?
3: Vůbec nic, jenom jsem prostě v šoku z toho, že už je 22. a to je všechno.
2: Letí to, jak jsme se tady bavili včera o tom, jak nám teďka ubíhá v dospělosti rychlejc čas, že jo?
1: Tak... No protože mi to přišlo, jak úplně, ty jsi mě navrátil do mých dětských let, jo, když jsem si přesně byly prázdniny a už jsem si říkal, už se blíží ta půlka a taky jsem si říkal, ty je ono je 22. no to mě trefí šlak teda, no. Tak krásné ráno vám všem, ano, je 22. července, kdybyste to nechytli, 6 hodin, 3 minuty, no a skvělý songy pro vás nachystaný, Weekend, Blinding Lights, tím začínáme.
0: Hit Radio FM+.

0: is falling down. Takhle zní začátek středeční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Michal, Jasmin a David s vámi. Hezké ránečko.
1: Pokud už za sebou máte ranní vstávání, což jestli tohle slyšíte, tak rozhodně, jo?
0: Pravděpodobně ano.
1: Tak co vám ráno zabere nejvíc času? Možná je to sprcha, možná kafe a možná rozhodování, co si vezmete na sebe. A to už dlouho nebudete muset řešit, protože existuje robot, který vás zvládne oblíknout za 10 sekund.
0: Za 10 sekund, tak nejenom, že mi to teda přijde, že to je jako hloupost, ale zajímá nás samozřejmě, jak to funguje.
1: Ten robot vás jakože nechytne nějak a nehodí na vás mikinu a je hotovo, no. Ale on má nějaký kamery a těma kamerama sleduje veškerý vaše pohyby a taky si kontroluje látku a sleduje vaše ruce, opatrně navádí nějak rukávy a hlídá si, aby ta látka se nikde nezachytila. A je to ale celý jako rychlej proces, že to opravdu zvládne za těch 10 sekund.
0: Já bych se teda bál, že mě ta mašina během zapínání zipu chytne, protože to bolí, jo. Dost jste si skřípnul krk, anebo chlapi bambána, ale bolí to. Bolí to.
2: Mě to připomnělo takový ten večerníček, jak ty kluci skákali z té dvoupatrové postele a proskočili tím připraveným oblečením a byli rovnou oblíknutý dole, jestli se na to vzpomenete.
1: No jasně. Tak to já už ne.
0: Tak jako dobrý, takže tě oblíkne, ale ty musíš mít to oblečení připravený a samozřejmě já bych teda spíš jako uvítal nějakého robota z AI, který by mi zkombinoval jako outfit.
2: Hmm.
0: Outfit, jo.
2: To ideálně ho i nakoupil, že jo?
0: Ideálně teda za mě chodili sem, jo, ale to je jako jiný příběh, jo. Ale mě by teda zajímalo, za jak dlouho jste schopni se vypakovat z baráku, co vy dva?
1: Ráno takhle, jo. Já mám věci připravený předem, protože nechci ráno budit přítele, teda on mi nakázal, že ho nebudu ráno budit, když už jsem teda kejvla na tuhle nabídku, že vstávám takhle brzo.
0: Kdyby se mi to ohleduplnost, já nemám připravený nic a všechno to právě scháním ráno a dělám strašný kravál po baráku.
2: Co? Úplně stejně, moje partnerka taky mi zakázala ji rušit, ale já prostě vždycky na to večer kašlu a potom ráno se tam prostě proplazuju, že jo, po špičkách. Ale
0: takže v kolika minutách?
1: Když stávám 4:40, 5:07 už razím z baráku na tramvaj.
0: Takže necelá půlhoďka, David?
2: Tak já bych řekl možná 10.
0: 10? Já tam mám tak půlhoďky, no. Já mám pomalý.
2: A co vaši posluchači?
0: No co, jak to máte vy? Tak máte připravený věci na druhý den a za jak dlouho jste schopni vypakovat se z domu? Tak to nás zajímá. Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte SMS-kou, klasicky, jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle je pan Sheeran, Shape of You, Hit Radio, 6 hodin a skoro 12 minut.

0: Sparks, Imagine Dragons, Hit Radio, chvíli po 6:45, dobré ráno. Řešili jsme tady, že vymysleli robota, který vás ráno během 10 sekund oblékne. Co si o tom myslíte, tak to necháme na vás. Nicméně jsme se vás ptali, za jak dlouho se vypakujete z domu a eventuálně, jestli máte věci připravené dopředu.
1: Ivča píše, dobré ráno, ta pohádka, co jste řešili, je Jája a Pája a zrovna to běží jako večerníček. A jinak já mám vše nachystané, takže do 20 minut jsem z domu i se záchodem a vysmátý smajlíky.
0: 20 minut, tak si myslím, že je tak optimál. Další zpráva, Radek Plzeň, ahoj, no tak já se vypakuju tak za 30 minut, oblečený jsem za minutu, když vylezu z postele, ale pak si musím dát ještě v klidu kafe, půl hodinku, taky chápu, ne, úplně ideální start.
1: Renča, dobré ránko, šampioni, zvládám za 25 minut úplně vše, to kafe je tam samozřejmě taky, ale musím si připravit večer prádlo, občas je mi tedy ráno bez mikiny zima.
0: Aha, taky Martin se přidal, ale nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše. Svačina je nachystaná, jenom vyčistit zuby a jedu na kole 15 minut 7 kilometrů.
1: Na kole hnedka po ránu, to je takový příjemný rozproudění, si myslím. No,
0: přemýšlím, jak dlouho bych těch 7 kilometrů na tom kole jel já, tak já, kdybych tu zprávu napsal, tak bych psal Michal, dvojtečka, nechce se vstávat a pak mám 30 minut na vše, svačina nachystaná není, vyčistím si zuby a jedu na kole 145 minut 7 kilometrů. Taky tady máme ještě hlasovku od Petra.
1: Jsem s ní?
2: No ráno, no. Z domu mi to trvá, než se vypakuju aspoň takových 5-10 minut. A potom si nasednu na kole, jdu do práce. Zdravím Petr z Opavy. Papa.
1: Papa, a děkujem papa, za hlasovku, děkujeme za hlasovku i za zprávy.
0: A opatrně na tom kole, venku už je možná trochu zima, už to je na rukavice asi. Venku je, co je?
1: Ne, že já jsem myslela, že řekneš na mikinu, jak taky někdo psal, já už jsem dneska opravdu měla mikinu ráno.
0: No, co nám to vyšlo? Tak máme tady jednoho rychlíka a to je Petr z Opavy. Ten to má za 5 minut, pak teda jde na kole, ale ostatní kolem 25-30 minut, takže vy jste nám vlastně pomohli zjistit, jaký je takový ten republikový průměr. Je to prostě do půl hoďky takový ideální stav, my to máme podobně. A doufám, že podobně máte i zálibu v tomhle songu, co u vás bude za malou chvíli. Global DJs, What a Feeling. A samozřejmě se stavíme i na silnicích, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
6: Max, útočím na regál.
7: Barča skvěle trefila nákupní koš.
6: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
7: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
9: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
10: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
9: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
10: Štefela,
9: Lourdes Manuel,
10: Vadlej,
9: Švábíková a další.
10: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
9: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
10: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
9: Lístky a program na ticketportal.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
17: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Poruchané auto vás teď ráno může zdržet na dálnici D5. Odstavené je těsně před Prahou u Krajnice, zhruba na kilometru 4,5. Tak si tam dávejte pozor.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: What a Feeling, Global DJs. Je 6:30, vy ladíte středeční Hit Radio snídaní šampionů a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nekaždý muž, který píše, má zájem o vztah. Podle odborníků někteří posílají ženám rozporuplné signály jen proto, aby si udrželi jejich pozornost. Důležité je proto sledovat hlavně činy, nejenom zprávy. Belgická policie zkusila na piráty silnic neobvyklý trik. U dálnice postavila atrapu policejního auta, která vypadala jako skutečná hlídka. Řada řidičů kvůli ní raději zpomalila, než zjistila, že jde o maketu. Festival Brutal Assault hlásí téměř vyprodáno. Do jaroměřské pevnosti Josefov letos dorazí přes 160 kapel a pořadatelé očekávají kolem 20 000 fanoušků. 29. ročník extrémního hudebního festivalu začne 5. srpna.
0: My jsme se tady o tom s Davidem bavili, že my jsme z východních Čech, takže my to velice dobře známe. Jasmin, Brutal Assault, slyšela jsi o tom někdy?
3: Tuhle brutalitu slyším poprvé.
0: Takhle, je to fakt brutál. Je to větší brutál než Bruntál. Já jsem si tady ukážu ukázku, já neupustím ukázku.
4: Doufám, že si nedoved teda.
0: Tak, ale. Já když se řekne Brutal Assault, tak si vzpomenu na příběh, který se opravdu stal. Já teda pocházejíc z východních Čech, jsem jezdíval přes Jaroměř poměrně často a i v dobu, kdy právě vedle Josefovi byl tenhle koncert. Jo. A nejlepší bylo, když jsem na přechodu pouštěl borce, který tlačil vozík z Penny Marketu, který byl vedle toho kruháče, kde jsem ho pouštěl, a v tom seděli tři lidi, jo. S flaškou v ruce a říkám si, jo, vlastně on začal tenhle festák, jo, tak jo, dobrý. Tak pojďme si dát něco jemnějšího. Jasmin, co ty na to?
3: Tohle je moje dětství.
0: Taky. Michael Jackson, Black or White, nicméně vy, kdo na Brutal Assault vyrážíte, tak si to tam užijte. A užijte si tohle samozřejmě. A za malou chvíli taky Eva Farná a Miraj. Vzpomenej si ještě něco o trošku jemnějšího. 6:32, Hit Radio, dobré ráno.

0: No jo, Evička a Miraj, vzpomeneš si na Hitrádiu 8 minut po půl sedmé. Přejeme hezké ráno. Kdo s námi jste okolo půl osmé, nebo býváte s námi okolo půl osmé, víte, že tady máme soutěž Rychlá pětka, no a ani dnes vás o ní samozřejmě neochudíme. Máme pro vás pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Pozor, ten pobyt není jediná věc, co vyhrajete, ačkoliv je veliká. Ale součástí výhry je taky Šumava Card, což jestli neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod, různých bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže opravdu nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitek plný jako výletů a nejrůznějších výhod.
0: Tohle mi Jasmin až skoro zní, že se opravdu vyplatí s námi být i o půl osmé. Kdo třeba vypínáte rádio v 7:20, tak se opravdu vyplatí ještě chvíli počkat, abyste tenhle parádní pobyt a Šumava Card vyhráli. Takže chvíli po půl osmé soutěžíme. No a za malý moment k vám letí Lady Gaga, Abrakadabra a taky opět, jak jste zvyklí, aktuální doprava, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Izolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
3: Izolvest.
1: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
3: Izolvest.
2: Tak zavolejte ještě dnes.
1: izol@vest.cz.
4: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
5: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
4: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
5: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
4: Elitex.
5: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Už tam bude.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ještě dnes vás může zdržet údržba tunelu Valík na dálnici D5. Omezení čeká v obou směrech. Dočasně je tam navíc snížená maximální povolená rychlost na 80 km v hodině.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Pořád jste tady.
20: Tak to dělají šampioni.
19: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Diskutujeme 6.51 na Hit Radio Metr Gym. Krásné ráno. Představte si, že jedete ve 4 ráno po okresce na Hané, ještě rozespalí ladíte rádio, Hit Radio, a najednou vám přes cestu skočí klokan. Toto se opravdu stalo. Takhle, já když o tom přemýšlím, jo, tak kdo někdy srazil nějaký zvíře autem, ví, jaká je to pecka, zajíc, liška, srnka, ale co takový klokan? Hlavně to podle mě, když jako ti skočí přes cestu klukan takhle brzo ráno, tak si říkáš, že si třeba ještě náhodou nespíš, protože jako to úplně nečekáš takový zvíře tady v našich končinách.
1: Musí to být jako velký mešuge pro tu hlavu, no, že tam najednou vidíš teda klokana.
2: Si hlavně představ tu výmluvu před šéfem v práci, že jo?
0: No jasně, to jako pokud to nemáš na videu, tak to ti nikdo neuvěří, jo.
1: Ale teďka na TikToku bylo jedno video, to je teda, není z Prostějovska, jo, to je jiný případ, ale na poli někde v Čechách byl klokan opravdu, no. A taky ten pán si myslel, že mu úplně přeskočilo, ale opravdu to byl klokan a oblítlo to internet.
2: Už jsou tady.
1: Už jsou tady.
0: No mě by zajímalo, jestli když máš havaríko u svojí pojišťovny, jestli se do toho počítá teda, když máš teda pojištění proti střetu se zvěří, jestli se do toho počítá i srážka s klokanem. Já jsem teda ty podmínky nečet, jaký tam jsou konkrétní, ale nejsem si jistý, jestli tam jsou rozepsaný ty zvířata. Schválně, jestli někdo pracujete v pojišťovně, fakt by nás upřímně zajímalo, kdyby jsme tady náhodou srazili klokana, jestli nám to teda zaplatíte, nebo ne, jo, dejte nám vědět. My vám dáváme další hity, Lenny, Hello a do sedmé, než vám David dá další zprávy.
2: To bude pod takovou tou hvězdičkou, nevstavuje se na klokany.
0: Na klokany, taky šabuzí, bar song, krásné ráno z Hit Radio.

0: Song. A tohle je středeční Hit Radio 6.58, hezké ráno. V České republice sem tam na silnici potkáme toulavý klokany, naposledy nahané, a zajímalo nás, jak by se k tomu postavila pojišťovna. Píše třeba Patrik: ahoj, v pojišťovně sice nedělám, ale mám story, kdy nám na vsi překousala kůna kabely. Dle likvidátora a definice pojišťovny rovná se střet se zvěří, ale hvězdička nevztahuje se na poškození elektroinstalace. Takže hezky za svoje.
1: Těch hvězdiček tam bude asi dost.
0: Hodně, no, taky píše Marcela: ahoj všem z Chomutova. Tak klokan na poli, silnici a tak už pro nás není novinka, aspoň tady u nás.
1: A kde se berou teda, jako to utečou od někud, jako no, nějaký rezervace?
0: Z Austrálie, ne, to je normálně.
1: Přiběhnou,
0: ne. Ale co jsme tady našli, tak oni jsou takové dva pojmy, jo? Střet se zvěří a střet se zvířetem. A tady nastává taková ta pravá slovíčková zábava, jo? Protože zvěř, když jsi připojištěná nebo pojištěná na zvěř, tak to jsou ta myslivecká, divoká a srnky, divočáci, zajíci, jeleni, a zvíře je domácí, hospodářské nebo exotické zvíře.
1: Takže nejlepší to znamená, mít obojí, jako.
0: Pokud trefíš klokana a máš pojištění na zvěř,
1: tak nic, seš pytli.
0: Tak nic. Takže je možná na čase zkontrolovat, na co jsme teda pojištěný. Já jsem si vzpomněla ten ohraný, otřepaný vtip, ne, jak ten borec zajede do toho rybníka, ne, a teďka hlásí pojišťovnu, že teda má rozbitý auto, říká: a co jste srazil? No rybu. To jde, zasměj se.
2: Pojďme na zprávy.
0: Tak pojďme na zprávy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
1: V Dobřanech se žije dobře.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. 2/5 Čechů se obávají, že přijdou o práci. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM mezi lidmi v produktivním věku. 9 z 10 dotazovaných by kvůli zaměstnání bylo ochotných změnit obor a více než polovina by přijala i nižší mzdu. Naopak za prací do jiného kraje by se přestěhovala jen zhruba třetina lidí. Přestože nezaměstnanost meziročně vzrostla, obavy ze ztráty zaměstnání jsou o něco menší než před rokem. Francie zakáže sociální sítě dětem do 15 let. Poslanci schválili zákon, podle kterého budou mladší děti potřebovat k používání sociálních sítí výjimku nebo přístup vůbec nedostanou. Cílem je lépe chránit jejich psychické zdraví a omezit rizika spojená s online prostředím. Francie se tak stává první evropskou zemí, která podobné pravidlo zavádí. Nový zákon by měl začít platit už letos v září. Válka s Íránem už Spojené státy vyšla na téměř 800 miliard korun. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že dosavadní náklady dosáhly 37,5 miliardy dolarů. Zároveň upozornilo, že armáda bude potřebovat další finance. Peníze směřují hlavně na vojenské operace, techniku i podporu jednotek. Výši nákladů ministerstvo představilo při jednání s americkými zákonodárci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Karlových Varech začne rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče. Je jedinou svého druhu v celém Karlovarském kraji. Práce vyjdou na více než 31 milionů korun. Potrvají zhruba 7 měsíců. Součástí bude kompletní obnova prostor a technologií, které budou odpovídat současným nárokům intenzivní medicíny. A ještě se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Pro západní Čechy slibuje většinou polojasno nebo oblačno. Počítat máme taky s deštěm nebo přehánkami. Teploty se odpoledne dostanou mezi 20 a 24 stupňů.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ráno.
6: Ahoj, hezkou středu.
7: Snídaně šampionů.
5: Já bych chtěl takhle z kraje 7 hodiny říct, že největší šampion je tady David.
3: Díky, proč?
5: Protože ty jsi zvládnul zprávy i přesto, že jsem ti do očí pustil slunce. Já jenom, abychom vysvětlili, jo. Tady David vždycky si sedne ráno a já tady zatáhnu roletu, protože se tady odráží slunce od protějšího okna, jo. A teďka si říkám, tak už je zataženo, tak já to vyroluju, ať tady nemáme zbytečně tmu. A já to roluju a dobrý, otočím se na Davida a celý osvícený, ne? Tak jsem to zase zarovoval zpátky, takže ty jsi nehnul brvou, ale.
3: Já jsem si jenom říkal, co to pro boha dělá.
5: Kdo to na mě svítí, kdo mi to fotí. Takže jsme to zvládli a jsme rádi, že i vy zvládáte středeční ráno. S námi Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná další hodina, pojďme na to.
2: Hit Radio FM+.

0: Jeden z nejpozitivnějších songů
1: v našem playlistu, troufnu si říct, Justin Timberlake v 7.08.
2: Když nám volá neznámý číslo, tak většina z nás už tak nějak automaticky čeká, že se ozve někdo s výhodným tarifem nebo s nějakou levnější elektřinou. A jedna paní už toho měla evidentně dost. Zavolala jí telemarketingová operátorka, chtěla jí něco nabídnout. No a ta paní jako mohla říct, že nemá zájem a prostě zavěsit, ale ona si vymyslela hlášku, kterou podle mě nepokrývá jako žádný školení nějakých operátorů. Ta paní řekla, a to je bizár bizárů, že právě zabila svého manžela. Všude kolem je krev a opravdu teď jako nemá čas.
1: A počkej, co udělala ta operátorka teda?
2: To tak to, co by udělat měla. Zavolala na policii, že jo, ta vyjela na místo, zjistila, že žádný teda zabití se tam nekonalo, ale byl to takový jako originální způsob rozhodně, jak ukončit tenhle ten hovor.
1: Pravděpodobně teda operátorka, která volala, tak byla Češka, protože já kdybych tady ten zkusil na toho borce, co mi volá, jo, a má takový přizvuk, že potřebuju účet vaše a bankovnictví a tohle, tak si myslím, že by asi toho policii nezavolal. A ještě by mi vynadal, to jsme tady řešili, jo. Takže mě by zajímalo, jestli jako vy třeba jako máte vlastně vůbec trpělivost na tady ty jako operátory, když vám volají. Jo. Já teda přiznám se, já jsem úplně přestal brát cizí čísla. Nastavil jsem si automatickou odpověď, nemohu hovořit prosím SMS, protože mě v poslední době pořád volají z různých čísel, nějaký takovýhle pochybný jako no, prodejci, jo. Jak to máte vy?
3: Já okamžitě pokládám.
2: Jo?
3: Nezájem.
2: Tohle to nastavený nemám tu SMSku, já si googlím ty čísla a kolikrát zjistím, že to je naopak něco dobrýho a že Ježíš Maria, to jsem blbá, to bych jako měla vzít. Aha. Ale jinak, když už se mi teda někdo dovolá takovejhle a zvednu mu to, tak záleží na náladě. Někdy jako jo, jsem slušná, nebo vždycky jsem slušná, jo, ale prostě někdy.
1: To je fakt.
2: Někdy řeknu vyloženě hnedka z kraje, že ne, že nemám čas a nashledanou. A někdy si jako vyslechnu a pak řeknu, že u mě to opravdu tohle neprojde, něco už mám a naschle.
1: Já ti v tomhle naprosto rozumím, není to tak dlouho, kdy mi v pátek odpoledne, to je důležitý dodat, v pátek odpoledne samozřejmě, že jo, po práci, tak mi volala paní od mýho operátora, že by mi chtěla nabídnout internetový tarif, tohle na doma, nějaký lepší a tohle, já říkám, no a tak to mě zajímá. A vlastně jsme se dohodli a teďka mám super balíček, vlastně ještě levnější a mnohem víc věcí v tom najednou, jenom proto, že jsem jí teda nevypakoval, neodpálkoval a bylo to proto, že to bylo v pátek odpoledne. Volat mi v pondělí dopoledne někdo, tak to pokládáš, jo. Takhle mám třeba 10 let pojištění od svojí banky, platím asi 90 Kč měsíčně pojištění osobních věcí a taky mě paní chytla, pamatuju si, bylo venku hezky, takže je to opravdu o té náladě, jo.
2: Tak jak to máte vy, naši posluchači? Číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, jestli máte nervy na telemarketéry, na operátory a jak s nima nakládáte.
1: Hoďte nám to sem jako hlasovku, no. Přes WhatsApp, za to budeme moc rádi, anebo SMS-kou a my k vám házíme další hity. Alexandra Sten, mistr Saxobeat. 7 hodin, 11 minut, Michal, Jasmin, David s vámi. Krásné

0: čtvrt na osm. Dvě minuty navrch hladíte středeční Hit Radio. Dobré ráno.
1: Měli jsme tady příběh ženy, kterou nebavila telemarketingová operátorka a místo toho, aby jí buď zavěsila nebo řekla děkuju, nemám zájem, tak si vymyslela celkem bizarní výmluvu, a to sice, že právě zabila svého manžela, že je všude kolem krev a že opravdu teďka nemá čas. A my jsme se ptali, jak odpálkováváte eventuálně takovýhle lidi vy?
0: Přišla hromada zpráv, opravdu hromada. Třeba Matěj z Chocně píše, ahoj, já osobně tyto obchodníky většinou odpálkuju, takže čirou náhodou vždy nabízím stejné služby jen pod jinou firmou.
1: Mm-hmm, to je chytrý.
0: Taky píše Verča, jsem na home office a nemám si s kým popovídat, tak jsem za takové telefonáty ráda a ráda si s nimi pokecám. Málo kdy něco koupím, jedině knihy, krásný den. To si myslím, že jsou nadšený, ty telemarketéři teda. A to je zase Verunka, ta si zase nic nekoupí. Tak taky tady máme hlasovku od, je podepsána jako Zelí tady na WhatsAppu, tak pojďme na to.
2: Ahoj, no tak jasně, jak kdy, že jo, podle nálady, podle všeho, ale často to vemu a prostě jim vysvětlím, že jako kde jste vzali moje telefonní číslo. Víte o tom, že telefonní číslo je v rámci GDPR stejný jako rodný číslo a oni většinou pak už nevědí moc, na co na to mají reagovat. A jednou mi teda volal pána, to jsem byla v nějaký dobrý náladě, protože zeptal se mě, kolik mi je, protože dělá nějaký průzkum jenom s lidmi starší 18 let, takže jsem mu řekla takovým trošku mladším hlasem, tak to nevím, kde jste na mě vzal číslo, ale mě ještě 18 nebylo. No, takže asi takhle.
0: To je docela dobrý trik. A Jasmin, ty máš velice mladý hlas, takže podle mě lidi, kteří chtějí někoho starší 18
1: můžu
0: let...
1: Můžu trošku níž. Víš. Ludmila.
0: Pohádky.
1: Hlásím se jako pohřební služba, nebo nechám vypovídat a řeknu, že jsem nesvéprávná a jestli budeme v hovoru pokračovat.
0: To je skvělý. Jindřiška píše, dobré ráno, pokud se chci volajícího rychle zbavit, tak zabírá hláška a nevadí, že mi není 18. Můžeš to říct s tím hlasem, Jasmin?
1: A nevadí, že mi není 18.
0: Strašně.
1: Přeji vám dobré ráno, Hit Radio. Docela dobře funguje věta, mě nic nenabízejte, já mám za týden nástup trestu. Mimochodem, zlato, co máš na sobě? Jo, takhle. A v tu chvíli je úplně jedno, jestli je na druhé straně operátor nebo operátorka.
0: Já se těším, až mi bude volat ten borec, ten Ukrajinec, nebo co to je. Řeknu, zlato, co máš na sobě. Hele, děkujeme. Tak tohle si uložte. Zlato, co máš na sobě a nevadí, že mi není 18, je perfektní věc, jak odpalkovat tady ty otravní telemarketéry. Juanes, černá košile, La Camisa Nera, 7 hodin 20 minut. Hezké ráno, Zitrádio.

0: dnes. La camisa nera. Tohle je Hit Radio 7.23. Za malou chvíli tahle novota ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích. Taky se mrkneme na silnice, dáme aktuální dopravu, no a samozřejmě bude soutěž Rychlá pětka z Šumava kart, tak rozhodně nechoďte daleko od rádia.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz

0: Harley, Vohnout, stop, chodrockfest.cz, stop, doraž, stop.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
2: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
9: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dlouhodobé dopravní omezení brzdí provoz v Karlových Varech. Pracuje se v ulici 5. května. A dál opatrně taky v Plzni, kde dopravní omezení čeká na Klatovské směrem na Bory.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Jiřích Půlnoční, Jiřích Krištof, Dominik Aláča, 7.32. Posloucháte středeční Hit Radio, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Legendární Wayne Rooney skritizoval poločasovou show finále mistrovství světa. Bývalý anglický reprezentant řekl během přenosu BBC, že vystoupení hvězd jako Madonna nebo Justin Bieber byla pro něj hrůza. Přiznal, že místo show chtěl co nejrychleji zpátky sledovat fotbal. Německé železnice chystají zákaz alkoholu na všech nádražích. Opatření má začít platit ještě letos na více než 5000 stanicích po celé zemi. Důvodem je rostoucí počet útoků na zaměstnance drah, za kterými často stojí opilí cestující. 95-letý Novozélanďan se stal nejstarším aktivním vodním lyžařem na světě. Brian Murray jezdí na vodních lyžích už od roku 1955 a ani ve vysokém věku s nimi nepřestal. Jeho výkon teď oficiálně potvrdila Guinnessova kniha rekordů.
0: Být takhle aktivní, jo.
2: A ty si v 35 neustále stěžuješ, že ti něco bolí.
0: Takže mám ještě 60 let na to se naučit jezdit na téhle věci, jo. Já teda shodou okolností, já s tou tak trošku vnitřně jako směl a dost mu závidím. Já jsem se včera asi po 20-25 letech celotělově protáhnul. Celotělový protažení jsme dali a zjistil jsem, že jsem extrémně zkrácený.
3: To je ostuda po takový době teda.
0: Dotknete se ze mě?
2: Zatím ne, ale máme tady jednu velkou výzvu.
0: Výzva. Tak do kolika ti týdnu nebo měsíců to zvládneme, se dotknout teda celou plochou dlaně země?
3: Jen vy dva?
2: Ne, já se ty dotknu, taky samozřejmě.
3: Já
2: taky.
3: Se dotknu prstama, takže chceme celou teda...
0: Chceme dláň.
3: Jo.
0: Chceme dláň. Tak co je dneska? 22. července?
2: Tak dokonce srpna.
0: Dokonce prázdnin.
2: Dobře, no, tak to je to stejný.
0: Dokonce prázdnin. Je to tady zadokumentovaný na videu, takže na konci prázdnin se dotkneme dlaní země. Au. Jenom
2: už teď to bolí ta představa.
0: Už teď to bolí.
3: Jako mě a Davidovi vlastně věřím, ale třeba ty nás můžeš jenom překvapit. My můžeme zklamat.
2: Ty nemáš co ztratit.
0: Tak já se budu snažit překvapit nejenom vás dva, ale i vás všechny, kdo jste u rádia, jestli to teda někoho zajímá. Co by vás ale mohlo zajímat, je tady rychlá pětka z Šumava Kart. Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Magnetit Hotel Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu máte wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: z David Guetta Kid Cudi. 7.38, tohle je Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A skvělý Memories si budete moct odvést z Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. Dneska soutěžíte o pobyt právě v tomto wellness hotelu.
2: Součástí výhry není jenom ten pobyt, ale také Šumava Card, což je projekt, díky kterému během toho pobytu získáváte další výhody, taky bonusy u zapojených partnerů, takže vyhráváte opravdu kompletní zážitkový pobyt plný výletu.
0: A s námi ve vysílání je Radek z Prahy. Radku, hezké ráno.
3: Je, ahoj, tady David.
0: Vy jste říkal, Radek ne, fakt.
3: Ne,
2: tak dejme, zdravíme.
0: Tak promiň, já tady mám napsáno Radek, tak Davide, promiň.
4: To vůbec Radek, nevím, Davide, se bavili, to zní stejně, víc.
0: No jasně.
3: Tak první chyba je hotová.
0: To je jedno, ale ať seš David nebo Radek, tak pojďme soutěžit, jdeme na to.
3: Jo, Petr nebo Pavel.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém moři se koupeme, když jedeme do Chorvatska?
3: Středozemní.
4: No, jo, můžeme uznat.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Ze které zeleniny se vyrábí kečup?
3: Rajče.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který hudební nástroj má 88 kláves?
3: Klavír?
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Radku, jak se říká pevnému skupenství vody? A poslední otázka, Davide.
2: Kde leží Šumava? Na jihu nebo na severu Čech?
3: Na jihu.
0: Jasně. Davide, je to tvoje. Pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě, k tomu Šumava Card, je to tvý.
3: Paráda.
2: Moc gratulujeme.
3: Děkuju moc.
0: Tak jsme to zvládli, ještě jednou se omlouvám, že jsem ti pokonil jméno, Davide.
3: Tak asi mi nebylo rozumět, to nebude tvoje vina.
2: Ne, no, takhle, jeho vina.
0: David a Radek, jako kdyby to znělo aspoň podobně, jo. Tak Davide, krásný den přejeme, všechno posíláme, užij si wellness a zase se někdy na Hit Radio budeme těšit. Ahoj.
3: Taky krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hit Radio 7.44, hezké ráno. Podle posledního průzkumu víc jak 65% posluchačů ladí rádio v autě, na cestách.
1: To bych skoro čekal, že bude víc teda.
0: Docela velký číslo, je to víc jak 65, takže tam vás máme nejvíc, kdo nás posloucháte v autě, tak díky za svezení a musíme teda říct, když se tady rozhlídneme okolo sebe, tak moc pěkný, to tady máte, Alcantara. Jak vám to tady voní? No a vy byste potřeboval uklidit za sedačkou spolujezdce, to se nám moc nelíbí. Tak děkujeme za svezení Katy Perry, Firework za malou chvíli na cesty. No a samozřejmě vám řidičům poradíme, jak to ve středu ráno jezdí, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
8: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala v centru Plzně. Pozor v ulici Na Roudné, kde osobní auto srazilo cyklistu. U nehody už jsou i záchranné složky, ulice je navíc zavřena a jezdí se objížďkou.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle je Taylor. Taky Swift v 7.57. Dobré ránko.
1: Když se někdo řekne, že by jednou chtěl velkou rodinu, tak to většinou nemyslí tak, že by to chtěl od toho čápa doručit jako v jednom balíčku naraz. Jo? Většinou to chcete tak postupně časem. Což...
2: Zase zaplatíš větší poštovný, ne, když to máš rozdělený.
0: Balík do ruky.
1: Což není ale případ z Austrálie. Tam se teďka narodili jednovaječný čtyřčata,
0: ne.
1: Což je jakoby halus, že to jsou čtyřčata. Do toho to jsou všechno ženy. Ne. Takže teďka tam máš prostě pět žen i s tou manželkou, Michale. Že jo?
0: No.
1: Šance na něco takového je prej 1:15 milionů. Takže velká rarita.
0: To je snad větší pravděpodobnost, že tě trefí blesk, jako než tohle, ne?
2: Že vyhraješ v loterii třeba.
0: Ty, jo, ale ty musíš řešit teda všechno čtyřikrát, jo? Čtyřikrát, já nevím, svatbu, nejvíce teďka už je asi pubertu, pravděpodobně.
1: To je rozhodně, pak první problémky, přesně řešení hnedka čtyřikrát, co je ale, no.
0: Co mě, jako já jsem si představil, když si třeba, jestli se ta žena nenechala dopředu říct pohlaví, jo, tak u toho porodu, tak gratuluju, je to holčička. A ještě jedna. A ještě jedna. A do čtvrtice. Prosím vás, už nic netahejte.
1: A prosím vás, ne do čtvrtice, ale do, jak se to říká, osmice?
0: Cože, počkej.
1: No, protože oni, tyhle ty chudáci a zároveň boháči, ono je to hezký, že jo, mají doma už jedny čtyřčata.
0: Ne.
1: Ano.
0: Takže jich... Do osmice, to tam neexistuje, tak ten termín ne.
1: Taky jsem to neslyšela.
0: No tak jako takhle, ty jsi říkala, že jsou z Austrálie, je to teda postavený na hlavu, na tom se shodneme, jo. Ale přijde mi, že rodiče makají na klapzubový 11, takže ještě trojčata teda čekají tu mamku, jo? Je to tak.
2: Takhle jim chybí útok.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
12: V Dobřanech se žije dobře.
3: On air.
13: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mzdy letos dál rostou, ale pomalejším tempem. Soukromé firmy přidaly zaměstnancům v průměru přes 4%, což je víc, než kolik činí současná inflace. Lidé si tak za své výplaty mohou koupit o něco více než před rokem. Podle odborníků už firmy nepřidávají plošně jako během vysoké inflace, stále ale musí nabízet konkurenceschopné mzdy. Důvodem je mimo jiné dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků na českém trhu práce. V Argentině padl uprostřed zimy neobvyklý teplotní rekord. Ve městě Salta teplota v noci neklesla pod 26 stupňů, což je nejteplejší noc od začátku měření. Na jižní polokouli přitom právě vrcholí zima a běžně tam v noci bývá kolem nuly. Nový rekord překonal dosavadní maximum o skoro 4 stupně. Elektromobily jsou v Německu poprvé nejprodávanější. V červnu se staly vůbec nejžádanějším typem nových osobních aut na tamním trhu. Do provozu tak přibylo skoro 300 tisíc nových vozů a čistě elektromobily poprvé předstihly všechny ostatní pohony. Naftové vozy i plug-in hybridy tvořily shodně zhruba 11% nových registrací. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Plzeň investuje do revitalizace Košuteckého parku. Město se dlouhodobě snaží zlepšit stav parku i kvalitu vody, na kterou mají vliv zejména přívalové deště a také druhové složení ryb a ptactva. Letos se mimo jiné opravila cesta k vodě a také se prořezaly trávníky. Na pláži pak přibyl nový písek pro příjemnější pobyt u vody. A od vody jdeme taky na počasí. Na středu nám předpověď pro západní Čechy slibuje zpočátku většinou polojasno, postupně oblačno. Na teploměrech naměříme mezi 20 a 24 stupni.

0: šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Čau, čau, čau.
0: Hezkou středu vám všem.
3: Rozjíždíme poslední třetinu dnešní snídaně a jsme moc rádi, že jste u toho s námi.
0: Je středa, jsme v půlce týdne, tak jsme si řekli, že je čas na nějakou dobrou zprávu a tahle je teda sakra dobrá. Prej jeden lenivej den v týdnu může prospět vašemu zdraví. Takže si to musíte naordinovat.
3: No, tak to není problém. Když si jich dáš třeba pět, tak to je pětkrát víc jako lepší teda. Je to tak.
0: Zdraví jako
3: sedí to, sedí to. Tak to je tip pro vás. Činasky 1970, to je další muzika, kterou si rozhodně užijete. Tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Hit Radio FM+.

0: 8 hodin 10 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno. Představte si, že jdete do nemocnice s kotníkem a probudíte se s pusou plnou gázy a bez moudráku. Tohle je příběh z Francie. 17-letá holka šla na běžný zákrok s kotníkem, ale protože tak trochu v nemocnici to popletli, zaměnili pacienty, tak jí pod narkózou vytrhli všechny 4 zdraví zuby moudrosti.
1: To je strašný. Takže ty jdeš do nemocnice s nějakou nepříjemností a odejdeš ještě jako jinou.
0: No tady vlastně u toho platí, jak se říká, nebo používáme to asi všichni, dvakrát měř a jednou řeš. Tady si myslím. Ale zase vlastně jako docela ještě v pohodě, jo. Představte si, že by si ji spletli s někým, kdo si třeba šel změnit pohlaví, což je v dnešní době velký riziko, jo. Tak moudrák je ještě dobrý. Jako představ si, že se probudíš, Jasmin, asi chlap. Co bys dělala?
1: To opravdu netuším, jsem ráda, že to řešit nemusím. A že se mi ani nic takového v životě jako nestalo, vám jo? Nějaký takovýhle bizár?
0: Mně osobně ne, Davide, tobě?
2: Mě taky ne, ale moje sestřenka šla do nemocnice s problémy s pravým kolenem, něco s vazama měla a normálně jí otevřeli to levý.
0: Aj, no to je problém tady s těma párovejma věcma, párovejma orgánama, že jo? Že z tvýho pohledu to je na levý straně, nebo a z doktoru na pravý a teďka co, no? No nicméně ta nemocnice přiznala pochybení a případy teďka, případ řeší úřady a uvidíme, jak to dopadne, no. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Mě zajímá, co naši posluchači, jestli teda jim se nějaký takovýhle bizár, nebo ani nemusí to být bizár, že jo, ale něco takového stalo, kdy teda pochybili lékaři a přišli jste s něčím, ale oni vám provedli něco jiného.
0: Jestli vám prostě něco spletli a pomotali, jo. Případně pokud jste lékař, klidně se nám přiznejte. Taky. Hlasovku můžete posílat přes WhatsApp na 777 937 777. Nebo budeme rádi za klasickou zprávu. Od nás teď k vám další hity Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline a taky tohle Alan Walker a Tommy Narket, Dark Side. 8 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: 9, Neil Diamond, Two Friends, tohle je středeční Hit Radio, hezké ráno. Měli jsme tady příběh, 17-letá dívka ve Francii šla na obyčejný zákrok s kotníkem, ale kvůli záměně pacientů jí lékaři pod narkózou vytrhli všechny čtyři moudráky. Tak jsme se dostali do debaty, diskuze, jestli se někdy vám něco podobného stalo v českém zdravotnictví.
1: Martina píše, ahoj, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, bla, bla, bla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Hej, tak geniální. Tohle mi někdo říct, tak já vůbec, já prostě koukám jak péno stažky, chleba stažky teda, co se to říká. To je jedno.
0: Nevím, co ti kouká stežky, ale péro to asi, bude asi chleba, to bude.
2: Ona to říká, no tak já zas půjdu, jo, nebo jak to dohráli.
0: A jak to dopadlo? Takhle asi žije, když píše, ne?
1: Asi žije.
0: Taky píše Ivča. Můj manžel, můj muž šel na vytažení nejdelšího šroubu z kotníku a lékař vytáhl jiný. A tomu jen umrtvil kotník, takže vše vnímal. Takže mu ten šroub tam dá zpět a vytáhne si na tuž ten správný. Naštěstí přišel primář, který ho i operoval a ten už to dal dokupy. Jo, a zrovna neměli vrtačku, takže šroubovákem. A to, že i tak vše člověk trochu cítí a zejména tu kost, to bylo z vyprávění na mě dost. To píše Ivča, jo.
1: Ona tam rýmovala na konci.
0: Jo, mě baví, že teda šel na vytažení šroubu z kotníku a že vytáhli jiný, takže asi měl v sobě víc šroubu, tak
1: zřejmě.
0: Asi pracuje v železářství.
1: Jaruš, dobrý den. Mně osobně ne, ale sestře vyvrtal školní zubař zdravý zub. On ten školní zubař byl fakt strašný. Nebyla chudák jediná. No tak to má.
0: Počkej, školní zubaři vlastně.
1: Počkej, to my jsme neměli?
0: No my jsme měli. A to byli sadisti. To byli sadisti. Školní zubař, my jsme měli školní zubaře, ale k němu nikdo nechtěl.
1: No tak to ty chápu, když to čtu tady.
0: No jasně, tohleto. No. A já vím, že on vrtal tak jako zdravý zuby, no. On prostě si to chtěl. Podle mě to, on byl na praxi v té škole.
1: Karolíne píše. Já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
0: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
0: Tak asi si všimneš, že v tobě zůstalo dítě, ne? Takže nástroj, pane bože. Takže to nakonec dopočítali, představ si, to je stejný, já nevím, když to třeba přebereme na automechanik, jo. Já teda mám takovou zkušenost, že když jsem vždycky něco se snažil opravit, nemyslím auto, ale cokoliv, tak mi vždycky třeba jeden šroubek zbyl, jo. A vím si, že se to takhle stane, že ti teda zjistí, že ti chybí třeba, nevím, skalpel. Říkáš, sakra, kde je?
1: Jo,
0: sakra, on se někde objeví, no.
2: Láďo, neviděl svůj mobil.
0: Prozvoň mě. Taky píše Simona, dobré ráno, nám se teda nestalo, že by operovali něco jiného, ale jednou mě vyděsili, když jsem byla se synem na rentgenu a otočili snímek, řekli nám, že syn má zrcadlově otočené orgány. Naštěstí po ultrazvuku jsme zjistili, že ještě v pořádku a že nám jenom otočili snímek. Zpočátku nás to ale vyděsilo.
1: Pane bože, to jsou historky, no děkujeme za ně.
0: Já teda věřím, že i vy, kdo pracujete ve zdravotnictví, že vás to pobavilo, že jste se v tom možná trošku postali. To je skvělý, ještě, že my tady nikoho neoporujeme, že se nemůžeme splíst. My tady můžeme použít jenom hity a ty jsou skvělý. Co vás zabaví? Avril Lavigne, Complicated, taky Kamarád Be Mine, to všechno na Hit Radio. Za chvíli a taky doprava, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Už víš, co mají v Porscheti?
5: V jakým Porscheti?
6: No přece v Porsche Plzeň.
5: Tak to mě zajímá, povídej.
6: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
5: No a?
6: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
5: Takže takovej skladový výprodej.
6: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
5: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
7: Jde
3: Jdeme na Hrady.
7: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirář.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švin.
3: Mikové.
7: Harley.
3: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
15: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
14: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
15: Štefela,
14: Lourdes Manuel,
15: Vadlej,
14: Švábíková a další.
15: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
14: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
15: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
14: Lístky a program na ticketportal.cz.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+.

0: Je přesně 8:30, dáváte si středeční Hit Radio snídaní šampionů, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: FIFA potvrdila pořadatele dvou dalších fotbalových šampionátů. Mistrovství světa v roce 2030 uspořádají společně Maroko, Portugalsko a Španělsko. Turnaj se navíc symbolicky rozehraje i v Uruguayi, Argentině a Paraguayi. O 4 roky později potom bude světový šampionát hostit Saúdská Arábie. Do Česka míří nové světové obchodní řetězce. Čeští zákazníci se mohou těšit na nové drogérie, restaurace i obchody s levným zbožím. Podle odborníků je český trh pro zahraniční značky stále velmi atraktivní, problémem ale zůstává nedostatek volných prostor v obchodních centrech. Gangnam Style překonal na YouTube hranici 6 miliard zhlédnutí. Hit jihokorejského zpěváka Psáje je prvním K-popovým videoklipem, kterému se to podařilo. I 14 let po vydání navíc stále patří mezi 10 nejsledovanějších videí na celé platformě.
0: Takhle, kdybyste náhodou Gangnam Style neznali, což nepředpokládáme, tak zní to takhle.
3: Opan Gangnam Style!
0: A to je ten tanec, že jo?
4: Jaký jste na to měli názor, když to vyšlo?
5: Furt stejný.
0: Asi stejný. Ale tak nikomu se to třeba líbí, že jo? Je to takový trhlý, jako šest, takhle, asi když to máš 6 miliard přehrání, tak to asi něco znamená, no. A teďka si říkám, no, samozřejmě mezi našimi posluchači jsou ti, kterým se líbí Gangnam Style, že by se to rádi pustili, když to hraje, ale já tady měl Shaggyho Bombastic, no, tak co z toho dáme? Co z toho dáme? Tohle anebo?
5: No to je dost podobný.
0: To je dost podobný. Já bych to nechal na našich posluchačích, že bychom mohli udělat takovou výběr. Můžete udělat výběr vy. Zavolejte nám 800 937 937 a vyberte prosím vás jeden song. Kdo bude první, tak má to právo vybrat písničku, která bude hrát.
5: Takový jukebox.
0: Ano, budeme jukebox. Čekáme, až to tady bude zvonit, jestli někdo zavolá teda.
4: Tak já když tak půjdu za dveře a zavolám.
0: Hele, už někdo volá. Dobré ráno, snídaní šampionu. Kdo na druhé straně?
6: Tady Tomáš, ahoj.
4: Ahoj, Tomáš.
0: Ahoj, Tomáši, tak Shaggy anebo Gangnam Style?
6: To je těžší Shaggy.
0: Shaggy. A máš k němu nějaký osobní vztah, nebo co, takhle, jinak, proč se ti nelíbí Gangnam Style, když se to 6 miliardám lidem líbí?
6: Protože nejsem blázen jako těch 6 miliardů.
0: No, ale tebe jsme tady potřebovali. Ještě nám řekni, kam míříš, co tě dneska čeká, než se rozloučíme a pustíme teda Shaggyho.
6: Tak jedu z Chomutova na Kladno, jdu pracovat a čekám, že pracovní den stejně jako vás,
0: no, nám
6: ale
0: to...
6: se skvělým rádiem, takže jako my...
0: Ale nám to končí za půl hodiny. Ale hele, děkujeme za hovor. Zvládni to na cestách opatrně, zvládni to v práci a teda Shaggy Bombastic letí k tobě a ty seš taky bombastic, že jsi nám to pomohl vybrat. Tak hezký ráno. Ahoj.

0: 8.40, Hit Radio, Rose, Bruno Mars, dobré ráno. Je tady jedna věc, která je často jedním velkým strašákem, a to jsou šediny. Mě by zajímalo, kolik z vás už našlo první šedivé vlasy. Ty nějaký máš, Jasmin, nebo se ti to ještě netýká v tvých 26 letech?
1: 27, ale děkuju.
0: 27 letech.
1: Zatím netýká.
0: Mhm.
1: Tebe jo? Tebe
0: no
1: jo?
0: Tak mě se to, nebo možná bych to teďka mohl brát o tebe jako pochvalu, jako lichotku teda, ale nebo jako urážku, protože ty sama moc dobře víš, že mám pár šedivých vlasů. Já jsem se totiž včera dozvěděl, že jich mám víc, než jsem si myslel, protože já si normálně jakoby na té temeno hlavy, nebo prostě nahoru na hlavu nevidím, a bylo mi včera řečeno, že tam mám docela dost šedivých vlasů, jo. Ale pozor, není možná důvod panikařit, šediny jsou totiž prý nový blond, jo. Je to symbol sebevědomí, autenticity a taky toho, že nemáte potřebu hrát si na o 10 let mladší.
1: A to se mi přesně líbí. Já se třeba šedin vůbec nedivím a přála bych si jednou stárnout.
0: Nedivíš nebo nebojíš?
1: Nebojím, pardon. Přála bych si jednou stárnout s grácí, i když říkám, 27 se to asi zatím říká jako snadno, ale mně se to opravdu líbí a třeba moje kadeřnice už pomalu 10 let tady razí v Česku takzvanou šedivou revoluci, kdy opravdu jako když se objeví ty první šediny, tak říká těm klientkám, ať je přiznají naopak, nemají s tím do budoucna problémy furt to jako malovat. Asi. A to dávat si tam pak ve stáří ty růžový a fialový barvy, furt se o to starat, prostě to přiznáš a můžeš to mít i obarvený, ale tak si to fakt s těma přiznanýma šedinama, a mně se to strašně líbí teda.
0: Tady přišla SMS, akorát Kuba, 36 let, čupřina nad čelem protkaná stříbrem, lehce.
1: Lehce.
0: Lehce. No, mě by strašně zajímalo, jak třeba já budu vypadat, až budu šedivý. A zajímalo by mě, jestli budu v té kategorii chlapů, který to budou barvit, takže si myslím, že asi jo. A nebo jestli to jako nechám na volno.
1: V dnešní době AI to není tak těžký zjistit, to ti můžeme udělat fotečku, jak budeš vypadat, že jo? Šedivej.
0: Počkej, ale tak to asi v reálu, když půjdu po ulici, tak to lidi jako uvidí, ne? Že jsem šedivej, nebo...
1: Že tebe by to zajímalo,
0: jo,
1: takhle, si říkal.
0: Jo, to je vlastně, jo, už to chápu, no. Už to chápu. No tak, jestli máte nějaký šediny, netrapte se tím. Takhle, kadeřníci tomu říkají stříbrný melír a peněženka tomu říká předčasný důchod. A my tomuhle říkáme hity September, Cry for you, za malou chvíli taky Alex Warren, Ordinary, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
9: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
10: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: September v 8.53. Tohle je středeční rádio. Dobré ránko.
1: Pokud máte nějaký super zážitek z kempování, který my tady řešíme už celý týden, tak nám ho prosím vás napište na náš web, protože můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Na produkty máte navíc doživotní záruku a musím říct, že to mají maximálně promyšlený ty detaily a opravdu jako peckový materiály.
0: No a my tady každé ráno čteme jeden z příběhů a pro inspiraci třeba a tenhle příběh nám poslala Martina. Na kempech Krištof Kemp jsme si postavili stan až vzadu u plotu, okolo kterého tekl potůček. Mysleli jsme si, že tam budeme mít klid a nikdo okolo nás nebude courat. Měli jsme sebou malou dceru, takže jsme o nějaký uchání do rána úplně nestáli. To by asi dobře fungovalo, ale stalo se, že kemp nestačil a proto ho zvětšili právě na další louku za naším potůčkem, přes který udělali lávku právě u našeho stanu. Tudíž noc probíhala tak, že kdokoliv šel okolo a že tam byl zčista jasný provoz velký, tak zařval: Bacha, potůček! Pozor, lávka, bacha, tady je lávka. Sem tam se někdo vykoupal, takže další: halo. Už jsme se tomu jenom smáli a vlastně na to dodnes se smíchem vzpomínáme. A pokud vidíme lávku, tak je to naprosto jasný. Je to zhruba 14 let.
1: Takže takovýhle příběh zažila Martina. Jestli byste zažili něco podobného, nějaký další takovýhle skvosty, tak nám určitě dejte vědět.
0: Na web hitradio.cz a my v pátek vylosujeme ve snídaní šampionu jednoho z vás, kdo, jak bylo řečeno, vyhraje poukaz v hodnotě 7000 korun na značku Peak Design od 4camping.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Bylo to s váma krásný, děkujeme za všechny dnešní zprávy, reakce. My jsme se díky vám strašně moc nasmáli, tak doufáme, že i vy.
1: Kdybyste se chtěli pobavit zpětně, tak budete moc, a to díky podcastu Snídaní šampionů. Ten během dne najdete na webu hitradio.cz nebo na Spotify, tam hledejte podcast Snídaní šampionů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: Teď už vás dáváme do rukou našim dalším skvělým kolegům Muzika nachystaná a my se těšíme zítra.
0: Šest, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před devátou Bára Škrybová. Přeju všem krásný den. Bouralo se v Plzni a to dvě auta, k nehodě došlo konkrétně v ulici Sukova. Tak opatrně a projedete tady se zvýšenou opatrností samozřejmě. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
4: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
5: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
4: Postele Losina.
6: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Pokud jste zdraví, máte čas a můžete darovat krev, transfuzní stanice vaši pomoc teď ocení. Během léta totiž tradičně ubývá dárců. Mnoho lidí je na dovolených nebo se vrací ze zahraničí, kde pobývali v rizikových oblastech. Po návratu pak musí s darováním určitou dobu počkat. Nemocnice přitom krev potřebují každý den. Léčivý pramen na Šumavě bude nově hlídat Madonna. Asi metr a půl vysoká skleněná socha bude stát pod střížkou, která kryje Hausvaldskou kapli u Srní. Víc Ondřej Uher ze spolku Karel Klostermann, spisovatel Šumavy.
8: My jsme si jako říkali, že vlastně by bylo fajn tam něco udělat, ale nechtěli jsme do té zříceniny zasahovat. To nám přišlo, že vlastně to má svoje kouzlo, a tak jsme si říkali, že postavíme něco, co to jako překryje, co to bude chránit, ale zároveň nenarušíme tu historii. A toho ducha toho místa.
7: Poutnímu místu se někdy také přezdívá šumavské Lurdy. O elektromobily v Česku je zájem. Potvrzuje to mimo jiné i prodej ojetých elektrovozidel, kterých se u nás v Česku jen za první pololetí prodalo 12 000. Meziročně o skoro 100% více. Ceny přitom zůstaly stabilní. Průměrný prodaný elektromobil letos vyšel na necelých 690 tisíc korun. Na tenisovém turnaji Prague Open na Štvanici odstartují boje o čtvrtfinále. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes budou o postup bojovat 3 Češky, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Hrát bude i Tereza Valentová a Dominika Šalková. Úvodní dvouhra začíná v 11 dopoledne.
2: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Tak dneska asi tak stejně jako pár předchozích dní. Dopoledne se objeví ještě nějaké to sluníčko, ale s postupem dne se zatáhne a odpoledne už bude zase zataženo kompletně. Teploty dnes v maximech na 23 stupních Celsia, na horách to bude 17.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Dopoledne je tady, zahazujeme zábrany a pište, co všechno jste schopný odnést si z pobytu v hotelu. A mrknem na to. Bára

hudbu složil, slova napsal, tak se jmenuje ten film, ke kterému byla složena tato písnička Way Back Into Love. Hit Radio FM Plus s vámi, 12 minut po 9. Evropská unie se uchýlila k opatření, které má zabránit odnášet si takové ty pidi šampony z hotelů a penzionů a tak podobně. Představte si, že se hotely teď musí začít postupně zbavovat všech zásob a od roku 2030 už budou mít jenom velký dávkovač. Ono to není asi úplně proto, že by nám chtěli zabránit přilepšit si třeba doma v koupelně, ale je to hlavně kvůli omezení plastů, což je určitě fajn. No jo, jenomže já teda nevím jak vy, ale já jsem tyhle ty šamponky a kondicionéry a sprcháče jsem měla fakt ráda a moc ráda je sbírám. Když někam jedete, třeba jenom přes noc, tak jako když tuhle malou flaštičku najdete. A nebo když opět zapomenete doma koupit, to se stává samozřejmě, tak taky sáhnete do etuiky a vždycky něco vytáhnete, jako poslední záchranu. Ale dobrý je, že tohle zakazuje jenom EU, takže z ostatních zemí si budeme moci ještě třeba něco přivést na tu památku. No a teď se dostávám teda k tomu dotazu, který jsem předesílala úplně na začátku hodiny. A to, co jste si kdy byli schopní odvést z hotelu, nebo z dovči, nebo prostě takhle jako od někud. A nebojte se mi to tady normálně na férovku přiznat. Jo, nebojte, já nebudu číst vaše jména a už vůbec to v tom Egyptě nebo Turecku nebo Řecku nebo kdekoliv nenapráskám. Takže 720, 870, 237, One Direction.

0: Pitbull a Kesha Timber, s vámi Hit Radio FM+. Dnešní téma, na které si spolu povídáme, jsou věci, které jsme si kdy odvezli z hotelu, ať už omylem, a nebo třeba záměrně. A píšete mi na WhatsApp 720 870 237. A já jsem slíbila, že nebudu číst jména, tak to dodržím, jo. Tudíž, pisatel 1. Ahoj, já jsem poctivka, beru jen to, co je zdarma. Takže šampon, mídlo, pantofle a jednou omylem i fén. A to jsem zjistila doma. Bylo mi to líto, ale do Itálie se mi už kvůli tomu vracet nechtělo. Rozumím. Pisatel 2. Ahoj všem do rádia. Já mám doma sbírku hotelových šicích souprav. Nikdy jsem žádnou nepoužila, ale co by kdyby. Strýček příhoda je všude přítomný, ano? Pisatel 3. Byli jsme jednou v jednom wellness hotelu a manžel si myslel, že hotelové župany jsou dárk na rozloučenou. Nebyly. Našla jsem je v kufru. Bála jsem se, aby mi nezavolali, že jsme je ukradli. A já jsem se naopak zase styděla zavolat zpátky, že je doma máme, tak jsem to nechala vyšumět. Jo, to je taky prekérka. Pokud byste takhle tady na západu Čech a západu Čech chtěli něco sdělit, nějaký takový to váš zážitek, tak stále můžete. Náš WhatsApp je vám k dispozici.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Max útočí na regál.
3: Parča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
5: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švina.
7: Michové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelelo syna.
12: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
13: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jistle.
20: 18 jamek, jeden míč a spousta

0: Plzeň Lidice. Těšíme se na vás. Fotbal Park Plzeň.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio FM Plus, díky moc, že jste s námi. My jsme tady spolu nadhodili hotelové téma, a to konkrétně, co jste si kdy byli schopni dovést z pobytu v hotelu. Už jsme si tady pár věcí a zpráv četli, ale protože mi přišly další, tak si je ještě klidně dáme. Předtím jsem slíbila, že nebudu číst jména, tak v tom samozřejmě pokračuju i teď. Takže na svatební cestě v Egyptě jsem si říkala, že si vezmu jen šampon. Manžel do kufru přihodil hotelové pantofle a já až doma zjistila, že v nich odjel i dálkový ovladač od klimatizace. Super. Ahoj, můj syn z dovolené dovezl, nebo odvezl ceduličku, prosím nerušit. Od té doby jí má na klice od pokoje, to je chytrý. Ahoj Báro, my jsme si jednou automaticky zabalili rychlovarnou konvici. To nevím, jak se vám povedlo, ale dobrý. No a jasně, dodnes netušíme, jak se nám to povedlo. Ale naštěstí jsme na to přišli ještě na parkovišti před odjezdem, tak jsme ji hned šli vrátit. No a to je krásný, to nám tady zvedá charakterovou křivku. Když jsme zabrousili na tohle téma, tak se za chvilku podíváme i na to, co nám reálně hrozí, když si právě vezmeme něco, co si opravdu brát nemáme. Tak si na to počkejte a zatím si dáme Cyrila a taky teď 12.

Tak tohle je Cyril s písní Stumbling In a dali jsme si ji na Hit Radio FM Plus v 9.42. Já jsem vám slíbila, že se ještě vrátíme k tématu, co z hotelů brát můžeme a co naopak vůbec ne. Takže spotřební věci, jo, šampony, hotelové pantofle, sáček, kafe, nebo sáček kafe a čajíku, to se jako může. Nemusíme samozřejmě brát všechno, jenom tak jako něco. Ale ty další věci, jo, jako třeba župany, ručníky, elektroniku, polštáře, povlečení, skleničky, peřiny, koberce, to určitě ne. A teď jo, co se stane, když si fakt něco takového domů vezmeme? No, nečeká nás žádná policejní honička, to zase ne, ale nejčastější scénář je takový, že hotel vám prostě jednoduše strhne částku za to, co jste si odvezli a strhne ji normálně z vaší platební karty, kterou jste tam právě platili. U ručníků, županů, fénů nebo polštářů třeba opravdu je to naprosto běžná praxe. A hlavně je to teda trapný, si pojďme říct to, aby se tam člověk pak už asi ani nevracel. Takže na to jako fakt bacha. Do 10. si dáme Linkiny a nebo Eda Sheerana. Tak buďte s námi a Bára Škrybová přeje krásnou středu.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Allegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
15: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
16: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Teda ale, to jsme se zasnili, co? Ed Sheeran Perfect, minutu a půl před desátou na Hit Radio FM+. Bára Škrybová s vámi, Bára Purkartová má připravený nejnovější zprávy, za chviličku si je dáme, taky počasí a teď samozřejmě dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod a bez větších komplikací, tak přeju šťastnou cestu i nadále. A kdyby náhodou něco, tak nám dejte vaše dopravní info vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
10: V Dobřanech se žije dobře.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
12: Je 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. České nebe by mělo brzy patřit mezi jedno z nejbezpečnějších. Přispěje k tomu novela zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. O čem změny pojednávají, řekne mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
13: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
12: Což je iniciativa Evropské unie, jejímž cílem je zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Hasiči v Sušici mají novou stanici za skoro 60 milionů korun. Vznikla kompletní přestavbou původní budovy, kterou sbor získal už před lety. Hasiči mají teď k dispozici moderní zázemí jak pro sebe, tak i pro svoji techniku. Nechybí garáže, učebna, společenská místnost nebo posilovna. Do českých kin jde vítězný snímek Karlovarského filmového festivalu. Sociální drama Padlé ovoce je o blízkém a přitom nevyváženém vztahu dvou žen v současné Barmě. Promítat se bude od čtvrtka. S barmskými a francouzskými filmaři na něm spolupracovali také čeští tvůrci. Hokejová reprezentace hráčů do 18 let absolvuje v těchto dnech kemp v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první vrchol sezóny, kterým pro ně bude prestižní Hlinka Grecky Cup. Hrát se bude z kraje srpna v Edmontonu.
14: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Až dneska půjdete ven, určitě se nebojte vzít si sebou nějakou mikču, vyplatí se vám to. Odpoledne by totiž mělo být oblačno, až zataženo a naměříme jenom nějakých 22 stupňů Celsia. Na horách budou maxima na 17.
11: Hit Radio FM+.
0: Krásný dopoledne přeje Bára Škrybová, jak se máte, užíváte? Je středa, týden se nám láme a víkend je za rohem. Tak hlavu vzhůru, Black Eyed Peas právě teď.

0: Teda to je náře z Imagine Dragons Believer na Hit Radio FM plus 10 hodin 13 minut k tomu. Středa, týden se nám láme, víkend je za rohem, a jak jsme si řekli před pár minutami. No a tak už je za rohem samozřejmě i festival Hrady, který proběhne tento pátek a tuto sobotu na Švihově. Co nás čeká třeba hned v ten pátek, tak to nám poví přímo tisková mluvčí festivalu Klára Bobková.
1: Otevřený areál už od 15:30 a už ve 4 hodiny zahraje třeba kapela Vega Elektra, v 5 hodin Rytmus a samozřejmě i další interpreti, a samotný karneval s vyhlášením nejlepších karnevalových masek proběhne v 19:30 na hlavním pódiu. A když přijdete v masce, tak se určitě můžete těšit na to, že každá maska dostane skvělé dárky od našich partnerů a sponzorů, takže je na co se těšit.

0: pokud budete mezi třemi nejlepšími maskami ze Švihova, tak postoupíte do velkého finále, které bude vyhlášeno v listopadu a tam můžete vyhrát třeba volné lístky na další ročník festivalu Hrady.cz.
1: A já jen doplním, že veškeré info o festivalu Hrady.cz najdete na stránkách www.hrady.cz a na těchto stránkách si můžete ještě koupit i lístky v předprodeji. No a taky připomenu, že v sobotu je tam náš stánek s promotýmem, tak se určitě zastavte. A protože jsou Hrady na spadnutí a víkendy na spadnutí a červenec jede jako blázen, tak jdeme samozřejmě tančit. Vajamos compañeros, hezký středeční dopoledne.

0: Já vždycky nevím, kde mám do téhle písničky už stopovat, abych vám to třeba neskazila. Avicii Level z parádní diskotéka na Hit Rádiu FM Plus. 10 hodin 24 minut. Máme středu, středa je dobrá, středa nám láme týden. Já doufám, že máte fajn náladu. Kdyby ne, tak si dáme spolu za chvíli parádní muziku a ta vám tu náladu určitě zase zvedne. A kdyby ani to náhodou nepomohlo, tak si počkejte na srdcovky po 12. Tamto totiž dneska bude lítat. Ace of Base, tohle umí zvednout náladu, že jo? Umí to i tohle? Já se teda řechtám, mám pusu od ucha k uchu. Kylie Minogue, I should be so lucky, to je taky sázka na jistotu. No a kdyby pořád nic, tak vám tam Káťa dneska ještě třeba přihodí Shaggyho. Já myslím, že je to jasný. A kdyby náhodou nevyšlo ani tohle, což jako nepředpokládám, tak si ještě můžete napsat o tu svoji. Tak srdcovky na Hit Rádiu FM Plus dneska po 12. hodině.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
3: Mikové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
7: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Isolvest.
8: Tak zavolejte ještě dnes.
6: Isol.vest.cz.
9: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
10: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
9: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
10: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
9: Elitex.
10: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
11: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajů a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
12: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
15: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losiná.
16: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Tak to byla další písnička na dobrou náladu. Mel Smith, nice to meet you. Díky, že ladíte Hit Radio FM+. Máme přesně 10 hodin a 36 minut k tomu. Krásný středeční dopoledne všem. Už pár dní máme docela chladno. Někdo je možná naštvaný, někdo se třeba raduje, to je možný. Ale troufám si tvrdit, že drtivá většina z nás si říká tak jako co? Kde je to léto? Kde je to horký léto, který má v červenci být? No, takže prosím vás, horký léto. Ono se vlastně vůbec neví, jestli ještě přijde. Máme tady nejméně dva tábory meteorologů. A jeden tvrdí, že na přelomu července srpna přijdou tropy, ale že by nemuseli dlouho vydržet a budou následovat deště. A ten druhý meteorologický tábor, ten zas tvrdí, že žádný hece vůbec nepřijdou, ale že budou spíš průměrné teploty. A tady si můžeme vybrat. Děkujeme. Ten průměr je údajně někde od těch 22 do 28 stupňů, takže zase jako celkem velký rozptyl. Takže tak no. Každopádně, nechte venku věci na koupání, vedle nich dejte nějakou tu mikču a pláštěnku. No a prostě podle toho, jak bude, tak sáhnete buď doleva nebo doprava, no. A pohoda. Pamatujete si tuhle písničku? Je z roku 98. To je dobrá, že jo? No je to Jennifer Page a jmenuje se Crush a já vám ji teď posílám úplně celou, tak si ji vychutnejte.

0: Super. Ladíte Hit Radio FM Plus, kdybyste to náhodou ještě nezaznamenali, tak je středa, zítra je čtvrtek a to je letos pro filmové fanoušky opět velký svátek. Kam vyrazit? Zítřkem totiž začínají tradiční plzeňské letní filmové večery. Všechno to zítra odstartuje pohádka Princezna stokrát jinak a to na statku u Matoušů v Plzni Bolevci. Statek u Matoušů, tak to je obecně vlastně celý rodině lazené, takže tam si po zbytek léta můžete skočit vždycky na nějaký rodinný snímek. Vstupné je tady oproti ostatním místům 110 korun, děti do 12 let platí 90. Na ta další místa, kde se promítají další filmy, což je třeba náměstí, pivovaru, restaurace Roští, galerie města Plzně a tak dále, tak tady je základní vstupné 150. Vstupenky, program a veškeré informace najdete na www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrova, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraž, stop.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
6: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Totální legenda a stálice světové hudební scény Anastasia se songem Left Outside Alone na Hit Radio FM Plus přesně 2 minuty před 11. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. 2 auta bourala v Klatovech v ulici Tyršova. Nehoda tvoří překážku na vozovce, tak s ním počítejte. Kdyby náhodou ještě něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
9: V Dobřanech se žije dobře.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
12: 11 hodin, dobré dopoledne, u krátkých zpráv přeje Bára Purkartová. Péče o seniory bude v příštích letech potřebovat výrazně více peněz. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat asi 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Vyplývá to z nové studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jak říká její prezident Jiří Horecký.
13: To byla jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla, ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
12: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Zhruba za půl hodiny pak nad Prahou cvičně přeletí stíhačky Gripen. Pokud sucho dovolí, na západě Čech vyjedou 3 historické vlaky. Hned z kraje srpna se na cestu vydá motoráček známý jako Hurvínek, který bude součástí železnoruckých slavností. Kafemlejnek zájemce povozí během bezdružického parního léta a na chodské slavnosti vyrazí legendární šlechtična. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinárky neuspěl. Žádal o prominutí poslední části 7-zápasového trestu, který obdržel za vyhrožování rozhodčímu. Soutěžní debit v dresu Liberce tak s konečnou platností Bořil zažije nejdříve ve 2. kole.
10: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Dnešní teplotní maxima se zastaví jen na nějakých 22 stupních Celsia, na horách to bude jenom 17. Obloha spíše oblačná až zatažená a taky nám trochu foukne.
10: Hit Radio FM Plus.
0: 2/3 dopoledne za námi, ta poslední před námi. Už víte, co bude k obědu? A víte, že na to myslíme 24 hodin týdně. Povíme si víc za chvilku.

0: Tahle písnička se jmenuje New Religion a dohrála nám na Hitrádiu FM Plus ve středu dopoledne. Pár minut po 11. No, za chvíli máme čas oběda. Už jste si položili otázku, co budeme dneska jíst, případně co budu dneska vařit? Samo sebou si tuhle otázku pokládáme přirozeně, pokládají si jak muži, tak ženy, ale pojďme si říct, že co budeme vařit nebo co bude dneska k večeři, spíš o něco více asi pronášejí ženy. No a představte si, že ženy nad tímhle přemýšlí až 24 hodin týdně. Tak to máme z těch 7 dnů opravdu jeden, celý den a celou noc, jo, včetně opravdu noci, kompletně obětovaný myšlenkám na vaření. Já teda nevím, jak to máte vy, dámy, ale pro mě je tahle myšlenka jedna z nejvtíravějších a úplně nejotravnějších. To už je opravdu jako takový Pavlův reflex. Vidím, že se blíží třeba 5. večerní a okamžitě mi naskočí, tyjo, tak co večeře? A o víkendu 20:30 cca nebo 9:00 a já jako no, tak ty bláho, co zase budeme vařit k tomu obědu? Já bych byla nejradši, jenom třeba s těma dětma o víkendu a tuhle myšlenku, potažmo povinnost, úplně odstřelila někam třeba na měsíc. No tak dámy, co budeme dneska vařit? Klidně mi to dejte vědět na WhatsApp 720 870 237. Já to za chvilku přečtu, ať se aspoň dneska takhle navzájem poradíme přes éter a nemusíme nad tím tak strašně přemýšlet. Atma Music, Anděle, Hit Radio FM Plus ve středu dopoledne s vámi.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tě.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Joan Osborne, One of Us. Já jsem tady před chvilkou nadhodila výzkum nebo průzkum, že žena myslí na to, co bude vařit 24 hodin týdně. A tak jsme si řekli, že si dneska takhle jako navzájem pomůžeme, poradíme a že si řekneme, co vlastně budeme vařit, aby jsme nad tím tak nemuseli přemýšlet. A na WhatsApp 720 870 237 mi napsala Martina. Ahoj, dneska vařím špagety. Už po třetí tento týden. To mi něco říká. Ale po každý jim dám jiný název. Boloňské, italské, studentské a rodina si myslí, že je to jiný jídlo. Marti, super. Ilona. Ahoj, můj manžel říká, že jsem nejlepší kuchařka a já říkám, že jsem hlavně nejlepší plánovačka, protože už v pondělí vím, co budu vařit celý týden. Ilono, tohle je super. Já jsem si taky vždycky říkala, že si prostě třeba v neděli sednu, udělám si jídelníček a pak mám tu hlavu svobodnou po zbytek týdne, ale ještě nikdy jsem se k tomu nedokopala. Ale jako super plán, opravdu je to skvělý nápad. Možná to využijou nějaké další dámy, samozřejmě i pánové, kteří teď poslouchají. Je to dobrý nápad. Díky za vaše rady, tipy a mějte krásnou středu. Za chvilku Lady Gaga anebo Damiano David.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
6: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
7: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
8: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
9: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
8: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
9: Štefela,
8: Lourdes Manuel,
9: Vadlej,
8: Švábíková a další.
9: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
8: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
9: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
8: Lístky a program na ticketportal.cz.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
12: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

with a Broken Heart. Já vás jdu pozvat k nám na www.hitradio.fm+.cz, potažmo pak i do snídaně šampionů, protože Terapie venkem společně s 4Camping jde tento týden do finále a máte ještě pár šancí vyhrát si parádní vybavení. Konkrétně teď poukaz v hodnotě 7000 korun na vybavení od značky Peak Design. A to jsou třeba chytrý batohy, brašny, organizéry. Jako opravdu mají vynikající promyšlený detaily, jsou odolný a mají doživotní záruku, tyhle jejich skvělý výrobky. A vyhrát si je můžete tak, že nám dáte vědět nějaký váš super zážitek z kempování. Jo? A je vlastně úplně jedno, jestli jezdíte pod stan, nebo jezdívali jste na týden, nebo jste byli jednou někde kempovat v noci, v lese, na louce, je to úplně jedno, nebo třeba na festivalu, prostě je to fuk, kempovali jste a nás zajímá nějaký ten zážitek. Tak nám ho dejte vědět přes náš www.hitradio.fm+.cz a třeba to budete vy, kdo příště vyrazí kempovat s novým vybavením od značky Peak Design. No a jestli jsem dneska ještě nezmínila, že je středa, že se nám týden láme a že víkend už je vlastně za dveřma, tak to zmiňuju teď a Gigi D'Agostino Un Giorno Credi je přesně ta písnička, která nám to připomene i hudebně.

0: Adele nám dohrála na Hit Radio FM Plus. Tahle písnička se jmenuje Hello. Hello, to se používá spíš, když se vidíme, když se vítáme. Takže já vám neřeknu hello, ale řeknu vám spíš goodbye, protože já odcházím. Ale ráda bych vám řekla, jak si vážím toho, že jsme spolu zase byli od těch 9 do 12 téměř teda. A je to s váma strašně fajn. Moc díky, že nás ladíte. Už se teď zase těším na zítřek od 9 do 12, klasický čas. Co tady zase spolu vymyslíme? Než úplně zvednu kotvy, tak vám tady ještě nechám samozřejmě parádní muziku. Pink tady bude, You and Your Hand, Eva Farná s Mirajem. Vzpomeneš si, nezapomeňte, že Miraj bude na Hradech teďko o víkendu na Švihově. Meredith Brooks, Bitch, to je zase moje favoritka. Tak nezapomeňte ladit Hit Radio FM Plus do té 12. a po té 12. samozřejmě taky, protože na vás čeká Káťa Pechová a její srdcovky. Tak si mějte krásně, já jsem Bára Škrybová a přeju vám krásný zbytek u středy. Mějte se hezky, čau.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švihov.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
4: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Costello Sina.
12: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Costello Sina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Costello Sina.
13: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Martina píše, ahoj Dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
18: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
17: Jo, takhle.
18: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
17: Já mám
16: Dej
3: si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Plus. Zlepši si náladu. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ještě dnes pokračuje omezení na dálnici D5, kde probíhá údržba tunelu Valík. Dočasně je tam proto zúžená vozovka a projíždí se sníženou rychlostí. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Porsche Plzeň.
4: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
5: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
5: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
5: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladovej výprodej.
5: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz.
9: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Letní sezona cestování a výletů je v plném proudu. Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji lidé ve věku kolem 30 a pak nad 55 let. A mezi staršími převažují ženy. Kam nejčastěji individuální cestovatelé vyrážejí, popisuje výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří Kateřina Chaloupková.
11: Nově se bude týkat například...
12: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
10: Individuální cestovatelé si ale častěji připlácí za ubytování, když chtějí bydlet na dvoulůžkovém pokoji sami. Za první pololetí vybral stát na mýtném 10 miliard korun, meziročně o bezmála 6% více. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci a většinou z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Maxima by měla dosahovat na 43 stupňů. V několika regionech platí stav pohotovosti kvůli riziku požáru. No a v rizikových oblastech je zakázána také práce venku mezi 12 a 16 hodinou. A to je rozvážka jídla nebo práce v loděnicích a na staveništi. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Lidé na západě Čech si chválí online pohotovost. Služba je zdarma. K dispozici je non-stop a funguje rychle. Nemusí tak trávit dlouhé hodiny v čekárnách doktorů. Přes online pohotovost je možné konzultovat třeba vyrážku po koupání, flek po klíštěti anebo angínu z klimatizace. Služba je dostupná i ze zahraničí.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Během odpoledne by u nás na západě Čech mělo být dál oblačno nebo polojasno. Objevit se můžou přehánky. Naměříme mezi 20 a 24 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi už Kateřina Pechová, samozřejmě srdcovky. I jo, ty nejlepší songy za posledních 30 let. Dneska to opět bude nabité. Shaggy, Kylie Minogue, Ozzy Osbourne, Mojo. No a na start popovej hit z roku 1998. Zajímavost, ten song se původně jmenoval jinak. Měl se jmenovat Killer on the Rampage. Pak si to ale Ace of Base rozmysleli.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Jdeme na to. Ace of Base, Always Have, Always Will a první dnešní srdcovka.

0: Skvělý, co? Ace of Base, Always Have, Always Will, první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat i v tom dobrém vibu a i v těch skvělých srdcovkách. Druhá věc, která nás čeká, je z roku 2001. A stojí za ní duo Mojo, Francie, jo. Oni to umí, protože jejich nejslavnější song je Lady Hear Me Tonight. To znáte určitě úplně všichni. No a v roce 2001 vydali song Chillin, jo, což už jak název napovídá, je takový vyčilovaný. Zajímavý je, že chvíli po tomhle songu se rozpadli. No naštěstí pro nás to stihli vydat. Protože ten song je skvělej. Mojo a Chillin, druhá dnešní srdcovka.

0: Jedinečný hlas, tohle je Ozzy Osbourne na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Song, který pojednává o loučení, smrtelnosti a taky naději, že se s blízkými znovu setkáme na druhé straně. Často to mimochodem bývá interpretováno jako osobní vzkaz Ozzyho manželce Sharon. A teď, když tady Ozzy není, tak je to vlastně ještě o to hlubší. Takže další srdcovkou byl právě Ozzy Osbourne. No a teď nás čeká Kylie Minogue. I should be so lucky. Ono už z toho názvu je jasný, že to je hrozně veselý song, jo? Respektive minimálně ten vibe toho songu je takový, že se prostě potřebujete u toho usmívat, jo? A to je zase dobře, a navíc Kylie Minogue, to už je prostě legenda. Zajímavost, mimochodem, celý song napsali za 40 minut a ona to naspívala za méně než hodinu. Když se vezmete, jaký song potom ten úspěch měl? Neskutečný. Kylie Minogue právě teď.

0: žádný reggae. Shaggy Oh Carolina na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A prosím vás, tohle je naprosto zásadní song, protože jamajský zpěvák Shaggy ji vydal v roce 93 jako jeho vůbec první single z debutového alba Pure Pleasure. No a nejenom, že tahle skladba odstartovala jeho hvězdnou kariéru, ale taky vrátila jamajský reggae sound zpět do světových hitparád. A my jsme rádi, protože reggae má něco do sebe. To už je skoro všechno ze srdcovek. Ale ještě jedna chybí. Přemýšlím, jaká. No ta vaše, to je jasný. Vemte telefony. Pište na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Jaký je ten důvod, že tenhle konkrétní song vám třeba vždycky vykouzlí úsměv na tváři? Nebo vás přenese někam zpátky v čase? Nebo za někým? Pište na 777 937 777. Těším se moc na do té doby třeba tohle. Linkin Park nebo Poetika, tak buďte s námi.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
9: Max útočí na regál.
10: Barča skvěle trefila nákupní koš.
9: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
10: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
17: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
5: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM+.
1: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: prosím.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Poetika, mám pocit, že tě ztrácím.
2: Srdcovky Hit Radio.
1: No, my si dáme ještě jednu srdcovku, a to tu vaší. Ano, dneska jsem vybrala SMSku od Michala. Ten píše, moje srdcovka je na ostří nože od Evičky, protože když jsem byl malej, tak mi to taťka pouštěl a už tu s námi není. Tak na to rád vzpomínám. Mimochodem je to neuvěřitelný, ale tomu songu už je 10 let. Taky byste to neřekli? Neskutečný. Takže dnešní srdcovka je jasná. Eva Farná pro Michala a pro vás všechny. Na ostří nože, jdem na to.

0: Carly Rae Jepsen v éteru Hitrádia a už se to blíží.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Už v pátek. První šance vydělat si na víkend. Aha, léto na Orlen je letos totiž epické. Můžete tam tankovat na efektu se slevou 1 koruna na litr, prémiovou vervu se slevou 2 koruny na litru, no a hlavně s Orlen aplikací každý pondělí a s tankartou celý prázdniny. Ve Stop Cafe vás osvěží, jo, můžete se tam najíst, což na cestách v autě je ideální. No a s námi můžete každý pátek až do konce léta vyhrát tankartu. A je jenom na vás, nakolik ji nabijete. Můžete jí totiž nabít až na 10 000 korun. Každý pátek 10 otázek, 10 odpovědí a za každou správnou odpověď vám na tankartu přistane 1000 korun. To je super, ne? Takže tenhle pátek první kolo. Navíc odpovědi jsou vždycky číslovky od 1 do 10. A to číslo se neopakuje, takže s každou správnou odpovědí jste blíž tý vysněný částce. Tak se těším a držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: ti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
11: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
10: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
11: Isolvest.
12: Tak zavolejte ještě dnes.
10: Isol.vest.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: firmanazážitky.cz.
19: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat.
20: Kostele Losina.
21: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: End of Beginning a DJO v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Is nebo Lenny Kravitz, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D6, dávejte si pozor mezi kilometry 158 a 136 v obou směrech. Pohybuje se tam pomalu vozidlo údržby. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
7: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přel Lucie Daňková. České nebe by mělo být jedním z nejbezpečnějších, a to díky novele zákona o civilním letectví, kterou tento týden schválila vláda. Změny nám popíše mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
10: Změny posilují dohled nad letovými navigačními službami, zpřesňují pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví, omezují zbytečnou administrativu a promítnou do českého práva nová pravidla pro jednotné evropské nebe.
9: Což je iniciativa Evropské unie, která má zlepšit plynulost, bezpečnost a efektivitu řízení letového provozu. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání s chorvatským premiérem a svým protějškem. Oblast Jadranu zasáhly včera silné, extrémně silné bouřky. Detektory zaznamenaly na 250 tisíc blesků. Nejvážnější následky hlásí Itálie, kde supercely přenášely kroupy v průměru 15 cm. Nejsilnější bouřkový komplex se pak udržel převážně nad mořem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plné ruce práce má teď v létě záchranná stanice v Plzni. V posledních dnech se stará zejména o ptačí mláďata. Jen rorísů a poštolek letos přijala skoro 70. Některé z nich už se povedlo vrátit do přírody. Další na svůj návrat ještě čekají ve voliérách. Pokud není mládě zraněné nebo v ohrožení života, měli bychom ho nechat v přírodě.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Podle předpovědi by u nás na západě Čech dál mělo být hlavně oblačno nebo polojasno s teplotami mezi 20 a 24 stupni. Objevit se mají i přehánky.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. Já jsem moc ráda, že si středu dáváte s námi a slibuju, že k tomu ty nejlepší hity. Za chvilku i

0: Tohle je Lenny Kravitz, posloucháte Hit Radio a je to tu. Ano, ano, dámy a pánové, stejně jako oba předešlé dny, i dnes pro vás máme roční předplatné na Disney+. Tam už příští pondělí dorazí nový thriller, seriál Posedlost. V originále Furious, ano, honba za šílenou vražetkyní. Mm-hmm. Bude to skvělý, ten seriál bude fakt skvělý. No a vy na to můžete koukat zadarmo.
1: Jo.
0: Stačí se zapojit do debaty. Dneska zůstaneme u toho slova Furious, což je šílený, že jo, rozčílený. A mě by zajímalo, co vás dokáže okamžitě vytočit. Co je takový ten váš spouštěč? Co vás jako zaručeně vytočí do 3 vteřin? Pojďte mi napsat 777 937 777. Pojďte s tím ven, přiznejte se, puste to ven. A jeden z vás za tenhle svůj příspěvek získá právě roční předplatné na Disney+. Moc se těším na ty vaše spouštěče. Spouštěče, co vás dokáže okamžitě vytočit? Píšte, jak tomu posílám další hity, ty vás snad nevytočí. Tiësto a Jonas Blue právě teď.

0: Činasky a víno na Hit Rádiu. Ach jo, ptala jsem se vás, co vás spolehlivě rozčílí. Jo, protože tady máme opět jedno roční předplatné na Disney+, volně k rozebrání, no a jeden z vás ho získá. Tak co se týče vašich spouštěčů v steku, tak často jsou to partneři teda, hlavně ti, kteří nechávají prkénko nahoře. Pánové, ale no tak, no, takovej jednoduchý pohyb, že jo? Já vím, my se ho můžeme dát dolů. No to je jedno. Nakonec jsem vybrala jednu velmi jednoduchou zprávu a myslím, že všichni rodiče, všichni, nebo minimálně většina, řeknou, Markét píše, ahoj, nemusím se dlouze rozepisovat, stačí mi jedno slovo, děti. A smajlík. Ano, děti jsou dar a taky jsou skvělý spouštěče v steku. Tak doufám, Market, že to roční předplatný na Disney tomu trošku pomůže. Jo, že když tě budou děti hodně, tak jim pust Disney a běž se vyvětrat. A nebo pošli děti ven a sama si pust nějaký skvělý seriál. Market získává dnešní předplatné a vy nebojte, další je ve hře zase zítra. Úplně pro všechny, už za chvilku další hity 21 Pilots nebo Rehab a Ina.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz, 24. a 25. července, Vodní hrad Švina,
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
9: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice, zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy.

0: Letice. Těšíme se na vás. Fotbal Park Plzeň CZ.
1: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

21 Pilots a Hittens v éteru Hit Rádia. No, pokud vyrážíte k moři a máte strach ze žraloků, což chápu, to je přirozený strach, jo, tak si můžete koupit speciální plavky. Ty stojí 9000 korun, pohoda za plavky, a mají údajně poskytovat 100% ochranu. Žralok si vás z nich prý vůbec nebude všímat. A údajně, a to je velký argument, je ještě nikdo nereklamoval. Ono se to málo ví, ale lidi, kteří jsou sežraný žralokem, tak většinou nejsou schopni už ty věci reklamovat. Tak nevím, no, byla bych opatrná. Já mám když tak doma takový plášť proti medvědům, taky výborně funguje. Fakt, jako, zatím jsem sice nebyla nikde, kde medvědi jsou, ale taky mě zatím žádný medvěd nesežral, no. To je asi jako na stejný bázi. Tak prosím vás, radši se zkuste prostě žralokům vyhejbat. To bude možná vděčnější a těch 9000 můžete utratit třeba za jídlo. Co?

0: Coldplay, Little Simsa, Burna Boy v éteru Hit Radio. No pozor, pozor, máme středu a v pátek budeme vyhlašovat jednoho z vás v rámci 4Campingu. Ano, ano, i teď máme pro vás voucher na 7000 korun, tentokrát na značku Peak Design právě na skvělém outdoorovém shopu 4camping.cz. No a co musíte udělat? Napsat na web hitradio.cz vaší příhodu z kempování. Aha, tenhle příběh nám napsal Michal ze svého výletu na Šumavu. Vyrazili jsme uprostřed srpna poprvé pod stan s celou rodinou a dětmi na Šumavu. Než jsme stihli zatlouc poslední kolík, strhla se klasická srpnová průtrž mračen. Voda nám během chvíle odplavila veškeré plány na klidný večer. Děti měly na krajíčku pláč a já si v tu chvíli zoufale říkal, co jsme to pro boha jako rodiče vymysleli? Už nikdy nikam nejedu. Pak se ale stal zázrak, který doteď nosím v srdci. Sousedé z vedlejšího karavanu viděli naši spoušť a plačící dceru. Místo toho, aby zalezli do sucha, přiběhli nám na pomoc, půjčili nám suché deky, zabalili děti do tepla, pomohli přestěhovat věci a zbytek večera jsme všichni strávili schovaní pod jejich velkou markízou. Když se bouřka přehnala, srpnový vzduch se neuvěřitelně pročistil a voněl mokrým jehličím. Vyndala se kytara, soused vytáhl doma klobásy, děti dostali teplé kakao a my si za doprovodu šumění nedaleké vidry povídali až do ranních hodin, jako bychom se znali roky. Strach dětí se proměnil v obrovské dobrodružství. Ta noc mě naučila, že kempování není o dokonalém počasí, ale o lidech, soudržnosti a čisté přírodě. Na ten pocit sounáležitosti a ranní probuzení, kdy se nad šumavskými pláněmi zvedala hustá srpnová mlha a my s dětmi pili horký čaj z plecháčku, nikdy nezapomenu. Jo, i tohle je kempování. Kempování může být krásný, může být náročné, ale vždycky je to zážitek. Tak nám váš příběh napište na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme v pátek. A za chvilku douší další hity Miley Cyrus, Kato a John nebo Eva Farná.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrock Fest, CZ, stop, Doraž, stop.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
9: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
10: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
9: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Eva Farná, těsně před 14. na Hit Radio. Za chvilku Daša nebo Martin Garrix, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení dál pokračuje v centru Plzně. Pracuje se na Americké a taky v ulici Na Roudné. Obě ulice jsou uzavřené a musí se jezdit po objízdných trasách. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
1: V Dobřanech se žije dobře.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, jako zneužití pravomoci úřední osoby, braní úplatku nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili jako organizovaná zločinecká skupina s jasně danou strukturou a rozdělenými rolemi. Náklady na péči o seniory v příštích letech porostou. Kvůli stárnutí populace bude v horizontu 10 let potřeba investovat zhruba 70 miliard do vybudování 35 tisíc nových lůžek. Uvádí to nová studie Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Její prezident Jiří Horecký.
4: To byla jedna z našich výzev směrem k Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby takový plán a koordinační role vznikla. Ale víme také, že bude potřeba dalších 55 tisíc zaměstnanců, zejména pečovatelů, pečovatelek, nebo třeba rozšířit pečovatelskou službu až o 2/3 v těch příštích 10 letech.
3: Studie zároveň upozorňuje, že ani výrazné navýšení kapacit do budoucna plně nepokryje rostoucí potřeby stárnoucí populace. Do Hradozámecké noci se zatím přihlásilo 139 památek, o jednu více než loni. Národní památkový ústav ji pořádá v sobotu 22. srpna. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také více než 40 památek soukromých a dalších. Památky zůstanou otevřené po setmění a chystají zvláštní program. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Domažlice chtějí doplnit vodu v přírodě. Nedaleko Pasečnice a také nad Radošovským rybníkem proto vznikly nové tůně a malé nádrže, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde je potřeba. A ještě bonus, nejde pouze o pomoc přírodě. Vzniknou totiž i místa, kam se lidé mohou vyrazit na procházku.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Na teploměrech dnes naměříme nejvýš kolem 24 stupňů, na horách do 18. Dál u nás na západě Čech bude většinou oblačno nebo polojasno.
6: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová a za chvíli si dáme ruletu. Těšíte se? Já moc. Na to, až zase popustíte uzdu fantazii. Do té doby je tu Daša a Austin, tak si to užijte.

0: Daša a Austin v éteru Hitrádia.
1: No a teď je to tady, dámy a pánové. Doufám, že jste ready pro třepaný mozky. Tohle bude skvělý.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: Na obědě u babičky. Ajeje. Tak jo, přesouváme se na nedělní oběd u babičky. Pojďte se do toho ponořit, prosím vás, nemoc. Co můžeš říct v posteli a na obědě u babičky, jo? Třeba, teda, to je ale nálož, babi. No nic, pište. 777-937-777. Trochu se bojím, hodně se těším, doufám, že jste na tom úplně stejně. Tak jo, tak pojďte sem s tím. Jsem zvědavá, s čím dneska přijdete. Červenám se už teď. Těším se na vaše zprávy. Napište k tomu Martin Garrix a Bon.

Nickelback Lullaby v éteru Hit Rádia a teda vy jste neskutečný. A máme tady ruletu, řešíme, co můžete říct v posteli a taky na obědě u babičky. Jindra píše, no a kolik nás bude? Pája, už mi to necpi, co s tím mám jako dělat. Míša píše, babi, říkala jsem, že dva stačí, zase si mi tam hodila čtyři. Dominik, teda, ta buchta je pěkně vláčná. Ivča píše, pořádně to vylížu, bylo to super, těším se zase za týden. Petr píše, jsem plná k prasknutí. Sabina píše, děda to má rád takhle. Jste hrozně čuňata, to je neskutečné. Tady teď přišla od Martina zpráva. Babi, na tohle zuby nepotřebuješ. Pište dál na 777-937-777, co můžete říct v ložnici a na obědě u babičky. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Pink na Hit Radio. Fuf, dále řešíme ruletu a to, co může zaznít u babičky na obědě a taky v posteli. Vy jste strašný, no já se stydím, jo? Takže Tomáš píše, ještě jedna klobása by se do mě vlezla. Tady přišla zpráva, zase jsem celá upadlaná od smetany. Kde je děda? Ten nebude. Michal píše, kouk jak brindáš. Iva píše, babi, děda už asi nemůže. Já už nemůžu, to je strašný. Uzavřela bych to zprávou od Irči, doufám, že tuhle větu řekne dneska, nebo teďkon o víkendu u babičky, píše, babčo, ta tvoje buchtička nemá chybu. Strašný. Díky moc všem, že jste se zapojili opět, to bylo naprosto fantastický výlet do vašich myslí. Další hity za chvilku, čeká nás Reje nebo One Republic.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirář.
4: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
5: Mikové.
4: Harley.
5: Xindl X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
15: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
15: A kde bude ložnice?
16: Na louce pod hvězdami.
15: To je ale velká ložnice.
16: Největší na světě.
15: No jo. A co koupelna?
16: No, v potoce.
15: A sousedi?
16: Už se hlásí.
15: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
16: Jo, tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
17: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Where is my husband, to je Reje v éteru Hit Radio. No a jestli si pamatujete na tu studii, že lidi se radši seznámějí v obchoďáku než na netu, tak ve Finsku na to jdou zajímavou cestou. V jednom supermarketu teď zavedli růžový košíky pro single lidi. Jo, prostě tam přijdete a když si vezmete ten růžovej, tak dáváte najevo, že jste single a chcete se seznámit, což je super. Jo, prostě nikdy nevíte, kdy potkáte toho sudovýho. Může to být prostě uzlevněného másla, že jo. Může za váma tak tím pádem ten člověk přijít, že jo. Popovídáte si, jo. No a kdyby náhodou se ukázalo, že je třeba ženatej, nebo je to blbeček, tak ho tím košíkem můžete rovnou majznout. Geniální. To bychom mohli taky zkusit. Nebo třeba nějaký náramky, něco takového. Teď se pojďte na chvilku naladit na to, co nás čeká večer. Od 18.00 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a od toho jsou tady Snap a Rhythm is a Dancer.

0: Niko Santos, Féteru Hit Rádia, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, blíží se vaše milované odpolední show, věřím, že si to užijete, máme tady středu, jsme za polovinou pracovního týdne, ano, blíží se to, víkend za dveřmi. Já se s vámi loučím, ne úplně, protože se slyšíme v 18 hodin u Hit Rádia Klasik, dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dneska to bude nabitý, těším se moc. A do 15. třeba tahle hudební legenda. Bon Jovi nebo Ella Henderson už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
3: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
2: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
3: Štefela,
2: Lourdes Manuel,
3: Vadlej,
2: Švábíková a další.
3: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
2: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
3: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
2: Lístky a program na ticketportal.cz.
4: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
15: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Martina píše, ahoj dia, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. Strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v uvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se na hlavním tahu Plzeň Domažlice. Opatrně na kruhovém objezdu ve Stodě, kde se srazila dvě osobní auta. Projíždí se jedním pruhem a zdržení je do 5 minut. No a opatrně taky na příjezdu do Plzně. Je to u odbočky na Litice směrem od Klatov, kde se srazilo osobní auto s nákladním. Tam je prý zdržení minimální. Vaše další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 230.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio FM Plus.
4: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Dětské hřiště v Rokycanech v Husových sadech neustálo nájezdy vandalů. Jak město uvedlo na svém Facebooku, poničené jsou nerezové skluzavky. Než se vše povede opravit a hlavně znovu zabezpečit, zůstávají mimo provoz. Fungovat přitom začaly teprve během minulého týdne. Západočeská univerzita opět nabídne mimořádné studium. Určené je všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří si chtějí doplnit vzdělání. V nabídce jsou například kurzy cizích jazyků, ale také ekonomie, kriminalistika nebo umění. Teď o letních prázdninách přibývá dětských úrazů. Většinu času děti tráví venku a častěji se dostávají do situací, které mohou skončit nehodou. Víc preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
5: Poutání ve vozidle je klíčové pro bezpečnost. Dětem také hrozí popáleniny, nejen od slunce v létě, ale i od táboráků či grů, a rozhodně jim nepatří sirky či zapalovače do rukou. K létu patří vodní radovánky, ale představují jedno z největších rizik.
4: Děti by určitě neměly zapomenout na ochranou helmu a chrániče kolen, loktů a taky zápěstí. Hokejový nároďák hráčů do 18 let ladí formu v Rokycanech. Pod vedením kouče Nedvěda se čeští mladíci chystají na první turnaj sezony. Prestižní Hlinka Grecky Cup, který se bude hrát z kraje srpna v kanadském Edmontonu.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
4: Na zítřek nám předpověď pro západ Čech slibuje polojasno nebo oblačno. Během odpoledne se opět můžou objevit i slabé přehánky. Naměříme mezi 21 a 24 stupni Celsia. Odteď už je tady se mnou i Kuba Rada a David Brabec.
2: Hit Radio FM Plus.
6: Je to tak nádherno odpoledne všem na západ Čech, otaže až po Prahu. Dokonce i na Krchově ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
7: 7000 na outdoorový vybavení, rozbité hřiště za 5 mega a k tomu budeme hledat ženy, který to nám chlapům umí napřít a nandat na plný čáře.
6: A jednou z nich je třeba Emily Žionová, zpěvačka kapely Linkin Park. Jsou tu právě teď.

0: Alex Varen, boží hity na celý odpoledne, to jsme my, Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Dneska budeme hledat inspirativní ženy.
1: Možná vás to překvapí, ale kdyby nebylo žen, tak možná teďka ještě sedíme na koních, který jezdíme na nich, a nebo se dopravujeme pěškobusem. Před 136 lety totiž vyjela Berta Benz na první dálkovou cestu automobilem. Slyšeli jste někdy o Bertě Benz?
0: Já vůbec.
1: Hele, možná to Benz, to příjmení by ti něco mohlo říkat. Berta Benz totiž byla manželka Karla Benze. Mercedes-Benz?
0: Mercedes-Benz, ano, jako, no, ale Karla jsem nepotkal.
1: Tak představ si, Karl Benz, velký vynálezce, leta kutí ve svý dílně něco, čemu říká automobil. A ne to ukázat světu, furt mu to nějak nefunguje, nebyl jako úplně jistý a tak dál. A Berta se na to nemohla koukat, říká: Karle, no tak, víte, jako, to musí... s tím musíme vyjet ven, a on: ne, ještě to není hotový. Tak jí došla trpělivost a říká: hele, takhle, jo, ukradla mu klíčky, sedla do toho vozu a vyjela. A vyjela na asi 106 nebo 108 kilometrů dlouhou cestu. A během té cesty si dokázala opravit vlásenkou zapalování, pod vaskem zaizolovala kabel a natankovala Ligroin v lékárně, čím vznikla vlastně první čerpací stanice.
0: Hustý.
1: Kdyby nebylo Berty Benz, tak by Karl Benz asi nikdy nepředstavil svůj automobil a dneska by jsme možná ještě jezdili na koních.
2: Tak to klobouk dolů, teda, a podvazky taky.
0: Člověk by řekl, co všechno jedny podvazky za jízdu jako způsobí, veď?
1: Tak jako podvazky jsou schopni jako pohnout s celým světem, to je jasný, ale ženy především. A tak dneska budeme představovat inspirativní ženy, které nás chlapy válcují na plný čáře, a možná, že i vy máte ve svém okolí nějakou ženskou, kterou byste chtěli pochválit. A o tý bychom chtěli rádi vědět.
0: 720 870 237, to je...

0: Zlato nejenom v hrdle, ale i v našem playlistě Hunter X a taky Golden. Tady je Divoký západ Hitrádia FM+. Parádní odpoledne všem. Dneska tady hledáme obdivuhodné a inspirativní ženy.
1: Ano, asi těžko si představit práci, která je více pro muže, než takový dřevorubectví. Jo? Ani nevím, jestli se to někde studuje, nebo co pro to musíš udělat, ale vím, že v Čechách máme jednu ženu, která by to většině dřevorubců natřela na plný čáře. Opravdu. Jmenuje se Karolína Urbanová a ta nedávno pokořila dva světové rekordy v disciplínách na mistrovství světa v dřevorubectví v americkém státě Wisconsin.
0: Počkej, mám si pod tím představit takovej ten jako timber sport, takový to vyřezávání, nebo je to ještě jako prostě jdeš do lesa na dva dny a pokácej co nejvíc stromů?
1: Ne, je to timber sport.
0: Je to timber sport.
1: Víš, o čem je řeč, Báro?
2: Vím, já jsem se několikrát byla podívat, když to bylo tady v regionu.
0: A dokázala by si jako představit, že vezmeš prostě tu pilu jako do ruky a půjdeš?
2: Pro mě je sport i to zvednout tu sekeru obrovskou, protože je to těžký. A překvapilo mě, že Karolína se dokonce postarala o dva rekordy, což jako je neuvěřitelný.
1: Jeden z těch rekordů je to, že přesekala skoro 30 centiáků tlustý špalek, původně z borovice. A zvládla to za, teď si tipněte, jo, za jak dlouho si myslíš, Jakube, představ si to, ty seš hasič, jo, taky s těma sekerama a tak máš svý zkušenosti, máš 30 cm tlustý kmen borovice, za jak dlouho bys to přesekal?
0: Tyjo, tak jako 10 minut.
1: Tak Borka to zvládla za 21 sekund.
2: To je neuvěřitelné.
0: Ne, to nejde, jako pilou, jo, sekerou.
1: Takže my chlapi jsme vždycky rychlejší.
0: Jo. Hele, a kolik je?
1: To ještě budu muset
0: zjistit. Ne, tak rovnou se podívej, jestli je i volná. Já myslím, že to spoustu chlapů bude taky zajímat.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Max útočí na regál.
8: Barča skvěle trefila nákupní koš.
7: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
8: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
10: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
11: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
12: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
13: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize.
14: A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, s váma blízko. A na blízku divoký západ Hitrádia FM+. Hledáme tady dneska inspirativní ženy a vy nám píšete WhatsApp 720 870 237.
2: Napsal nám Martin, ahoj kluci, moje sousedka Zdeňka, se kterou chodím na crossfit, natírá všechny chlapy z naší skupiny. Dřepuje s osou, kde je 160 kilo. Všichni ostatní v čele se mnou se před ní můžeme jít zahrabat.
1: Pěkný, pěkný. Já tu mám zprávu od Libora. Nevím, jak moc inspirativní to je, ale měli jsme u nás na psi skvělou hospodskou, která rozhodně chlapy předčila. Když byla zábava nebo nějaká tancovačka, náhodou se to začalo prát. Sfackovala jakýhokoliv chlapa a ještě ho dokázala vytáhnout ven z putyky. Naštěstí měla plný mrazák mražených polotovarů, takže když bylo nejhůř, bylo i čím chladit. Ale krásný, moc krát díky za vaše zprávy. Posílejte dál 720 870 237. DJ Semi a Heaven právě teď.

0: Všechny ty, co náhodou ještě hákujou, tady je divoký západ Hitrádia FM+.
1: Rozdáváme outdoorové vybavení za 7000 korun na našem webu www.hitradiofmplus.cz. Probíhá terapie tichem, kde sbíráme příběhy z kempování a pobytu v přírodě. Jakube, jak je to dávno, co jsi byl někde pod stanem?
0: Hele, a není to terapie venkem?
1: A co jsem řekl?
0: Terapie tichem.
1: Aha, tak to je omyl.
0: Těsně vedle. Takže terapie venkem, kdy naposledy jsem...
1: Byl pod stanem.
0: Hele, není to tak dávno. Bylo to letos o prázdninách, kdy se doma nedalo spát a tak jsem vyrazil k rybníku se stanem.
1: OK, jak se ti spalo?
0: No nádherně, úplně boží.
1: Hej, hele, já si vzpomínám na to, jak mi je třeba 15 nebo něco takového. A jedeme někam na čundr s dospělákama a oni si všichni stěžují, víš, takový ty 30-letý těsně před smrtí, jo. Tak si stěžují, jak jsou ty karimatky strašně tenký, jak se na nich vůbec nedá spát. Já říkám, ty, co blbnete, jste starý prostě, střih. Mně je teďka aktuálně 37, já jsem byl, já nevím, 14 dní nebo 3 týdny zpátky, tak já byl na vodě. Já jsem měl přesně tu tenkou karimatku, kterou jsem vozíval jako tehdy.
0: Ne.
1: Kamaráde, já jsem prostě asi jako stěžknul a mně se na ní fakt spalo hrozně špatně.
0: Jenom si zestárnul, já jako jsem to vychytal, já už několik let mám prostě tu velkou nafukovací matraci, k tomu prádelní koš, kde mám polštářek a deku. A to si prostě vozím do toho stanu, jako žádnej spacák, já na to prdím, já chci mít pohodlí.
1: Jestli máte nějakou super storku z vašeho kempování a z pobytu v přírodě, napište nám to na www.hitradiofmplus.cz, zapojte se do terapie venkem a můžete vyhrát outdoorový vybavko za 7 táců.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland. Porsche
3: Plzeň. Už víš, co mají v Porscheti?
4: V jakým Porscheti?
5: No přece v Porsche Plzeň.
4: Tak to mě zajímá, povídej.
5: Volkswagen, Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
4: No a?
5: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
4: Takže takovej skladovej výprodej.
5: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Už tam budem?
9: Nech toho.
8: Naštěji už tam budem.
9: Přestaň. Chtěj mě vedro.
10: Pohodová cesta? To chce kuře.
8: Mňam.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
10: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
11: Postele Losina.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
17: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
18: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Tohle DJ Antoine, posloucháte Hit Radio FM+, rádio, který drží basu s váma, kdo jste ještě v práci. A do basy se podíváme už za chviličku v našich nejnovějších zprávách.
1: Ano, ano, vězni v Plzni totiž vyrábějí komponenty do letadel.
2: Hustý. Hmm. A víme nějaký jako konkrétní komponenty? Víš, asi říkáme si třeba komponenty k únikovým východům, nebo...
0: To by jim šlo určitě, kortně plzeňským.
2: Tak detaily, co to přesně je, povíme ve zprávách v 16 hodin, do té doby ještě další hity.

0: zpěvačka Dido, posloucháte Hit Radio FM+, před náma zprávy, počasí a hlavně doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni Křimická ulice. Máme tam hlášenou nehodu osobního vozidla. Další nehoda v Plzni vás teď zdrží na příjezdovce od Klatov, tak si i tam dávejte pozor. A opatrně taky na severním Plzeňsku. K nehodě došlo v úrovni obce Hromnice, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Vaše další informace z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirage.
6: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bude 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Lidé na západě Čech si chválí online pohotovost. Služba je zdarma, k dispozici je non-stop a funguje rychle. Nemusíme tak trávit dlouhé hodiny v čekárnách doktorů a navíc služba je dostupná i ze zahraničí. Možná byste to nečekali, některé součástky do letadel vznikají za mřížemi. Vězni v Plzni vyrábějí díly pro letecký průmysl. Pokračuje vedoucí výroby Petr Novotný.
14: Věznice nám udělá takový předvýběr, jsou to lidi třeba, kteří mají už vzdělání v oboru, za předpokladu, že se ukáže, že ty ruce nejsou úplně nejlepší, tak potom se přeřadí na jiný typ práce, to znamená potom třeba na dělení materiálu nebo potom a jakýkoliv jiný pomocný práce.
1: Informace o tom, jestli trestanci vyrábí dveře k únikovým východům, z věznice doteď neunikla. Minister zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. Poblíž Splitu uctí památku Čechů, kteří v polovině června přišli o život po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má také jednání s představiteli země. Fotbalista Lamine Yamal zavinil nákupní šílenství. Ve finálovém utkání světového šampionátu odhalil spodní prádlo a jeho výrobci teď skolabovali webovky. Každý totiž chce mít trenky jako Yamal.
12: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
1: Na čtvrtek předpověď pro západní Čechy slibuje polojasnou oblohu. Odpoledne pak bude spíš oblačno a objevit se mají taky občasné přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
12: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne přejeme. To my umíme. Divoký západ, Hit Radio FM+.
15: No a k tomu odpolední další hity David Guetta se

0: Doufám, že po práci jste ještě paměť nestratili. Eva Farná a Mirai s váma pro připomínku. Divoký západ Hit Radio FM Plus a my hledáme inspirativní ženy.
1: Ano, přinášíme příběhy, kdy ženská naprosto regulérně zválcovala chlapa, anebo klidně celý mužský pokolení. A myslím si, že jeden z takovýchhle krásných příkladů je Billie Jean Kingová. Tohle jméno vám možná něco řekne, že jo?
0: Já mám pocit, že je to tenistka, ale jako ruku do ohně za to nedám.
1: Ano, Billie Jean Kingová je tenistka, podle který se přejmenoval Fed Cup. Ta v roce 73 nastoupila do naprosto legendárního tenisového utkání s mužem jménem, teď mi to asi vypadlo, Billy Riggs, nebo tak nějak se jmenoval. To byl takový klasický šovinistický prasátko. Ten normálně do médií říkal, že ženská patří do kuchyně a pak do postele. A to přesně v tomhletom pořadí. Jo. A on vyzval Billie Jean Kingovou, tehdejší světovou šampionku, na tenisový utkání a říkal, že prostě ženská proti žádnému chlapovi nemá šanci. Kamaráde, ona ho natřela. Ona ho natřela takovým způsobem, že to...
0: Mezi nohy, ne? Mu natřela raketou, nebo?
1: Ne, to ne. Normálně na tom tenisovém dvorci prostě ho porazila, toho chlapa, jo? A právě z tohohle důvodu to celý stoupilo do dějin jako bitva pohlaví. Mimochodem natočil se o tom taky krásný film. Doporučuji shlídnout, jmenuje se Souboj pohlaví, je dokonce i na iVysílání.
0: A tenhle ten pán, ten skončil jak? A co dělá dneska? To by mě jako upřímně hrozně zajímalo, jo? Protože tady Billie Jean Kingová jako hele krásný příběh a je fajn, že mu to nandala. Ale já bych chtěl vědět teda, co dělá tenhle ten spráskaný pes.
1: No právě o Bobbym Riggsovi ani pes neštěkne.
0: Krásný, hele. Inspirativní ženy ve vašem okolí, tak to dál hledáme, klidně dejte vědět. 720, 870, 237, teď Imagine Dragons, hezký odpoledne.

0: Taylor Swift, tady je divoký západ, krásný odpoledne, jak to vypadá na silnicích, to vám řekne Barunka v dopravě.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda osobního auta vás může taky teď zdržet

0: Plzni. Stala se v Křemické ulici, projíždějte tam s opatrností. Pozor taky na severním Plzeňsku, kde se nehoda stala za Zručí směrem do Kacéřova. Tam se teď projíždí jen kyvadlově. No a závěrem ještě pohled na D5. Na kilometru 10 je ve směru na Plzeň odstavené nepojízdné vozidlo. Za všechny vaše zprávy děkujeme a další aktuální info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu. Číslo 720 870 237.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
5: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
4: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
5: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
4: Elitex.
5: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Freyungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Freyungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
12: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
13: Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů.
12: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestě. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.
14: Léto zní líp z Hit Rádiem.

0: Rehab a tady je Divoký západ, Hitrádia FM+, sladíte naše speciální feministické vysílání,
1: ne.
0: Dá se tak říct, ono to není nic špatného, já to vlastně jako klidně můžu přiznat, já jsem jako vlastně v podstatě feminista, já bych byl jako velmi rád, kdyby ženský měli stejné možnosti a taky příležitosti jako chlapi. A tak dneska vysíláme o tom, o různých ženách, o inspirativních příkladech, kdy si ženská chlapa dokázala úplně namazat na salám. A hnedka na začátek tohohle vstupu bych vlastně chtěl ocenit ženu, se kterou my jsme tady jako v kontaktu velmi často. Je to naše šéfová, Lucie Pacholíková, protože šéfovat týhletý bandě párku, která pracuje v rádiu, myslím tím i tebe, Báro, tak to je jako fakt složitý a nezeštívec toho je prostě mission impossible a je to něco, co žádný chlap před ní nedokázal.
1: Ona nás tady zaplať pánu, která jako neslyší, ani nezvedá obočí, takže dobrý.
0: To je škoda, já chci přidat totiž.
1: No, musel bys být inspirativní ženou.
0: Ne, stačí mi řetilescem, ne?
1: Já tady mám teda taky jednu. Je to Češka a jmenuje se Milena Simrová. Tady Miluš dělala pečovatelku.
0: No.
1: A jednoho krásného dne už měla jako pocit, že finito, že už je jako vyhořela, že už to nechce dělat. Takže sedla za volant kamionu. Jezdí po České republice, rozváží normálně kamionem prostě jako 12-20 tun za sebou a je v tom fakt dobrá.
0: Wow.
1: A teď si ale představ, já jsem viděl jako ženskou couvat s kamionem.
0: No jasně.
1: To jako chlap stojíš na tom chodníku a říkáš si, ne, ty jsi fakt lepší než já.
0: No samozřejmě. Tak praxe je praxe, že jo?
1: Jako neskutečný, co ženský dokážou za volantem kamionu.
0: A bacha, já mám jedny známý a to jsou jako muž a žena, tedy jako manželé, a jsou to oba dva kamionáci a spolu jezdí ty dálkové trasy.
1: Jako v jednom kamionu.
0: No, oni vyřešili ten problém toho, když jako třeba chlap, anebo v tomto případě třeba žena, jezdí ty dálkové trasy a je třeba, já nevím, týden, 14 dní prostě, jo, někde v trapu, někde po celé Evropě, no oni to jezdí spolu. A bacha, ještě se nezabili.
1: A nekecej si do toho, nekecá mu ta ženská do řízení. Víš, to by mě zajímalo, jak to jako v té kabině funguje.
0: Já bych si tam s ním taky chtěl, jako aspoň 10 kiláků projet, člověče.
1: Jestli znáte taky nějaký inspirativní příběh, inspirativní ženu ve svém okolí, 720 870 237, to je náš WhatsApp.

0: Hit Radio FM Plus.
1: I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Moment, si teda dovoluje k Single X, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a právě Single X se ukáže už tuhletu sobotu, pokud se nepletu, na festivalu Hrady.cz na Švihově.
1: My tam budeme taky a já bych touto cestou chtěl pozdravit našeho posluchače, jmenuje se Pavel Tremel. Přišel mi od něj totiž e-mail zhruba 2 dny zpátky.
0: Čau Pavle.
1: Dobrý den, zaujala mě informace o tom, že Hit Radio FM Plus je partnerem festivalu Hrady.cz a že budete mít i stánek na místě. Bude tento stánek ve Švihově umístěn uvnitř placené zóny nebo před vstupem do placené zóny, aby si mohli s týmem Rádia FM Plus popovídat i posluchači, kteří fandí Rádiu FM Plus a přijeli by se za vámi podívat. A protože si posluchači do areálu nemohou vzít sebou běžně pití, v horku se na kole musí pít, tak se do areálu s potřebnou vodou nedostanu. Tak proto ten dotaz.
0: Prostě tady Pavel chce, aby jsme mu teda do areálu na Švihov prostě protáhli vodu, nebo?
1: Ne, rozumím Pavel by tomu hrozně dobře chtěl, aby jsme si ten stánek postavili před tou vstupním ránou, aby se za náma mohl přijít podívat a potkal nás. Což je přeci hrozně hezký, ještě by za náma přijel na kole.
0: No dobře, no, tak...
1: No asi ho zklamem, budeme za tím vstupem. No, budeme muset vodu vylejt.
0: My jsme jedna z atrakcí, ne?
1: My? No, jestli tam budeme my dva, tak to bude atrakce, že ji radši vyprou. Takže kdybyste chtěli za náma dorazit taky, tak vstupenky na hrady.cz.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
10: Isolvest. My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Isolvest.
9: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
10: Isolvest.
11: Tak zavolejte ještě dnes.
9: Isol.vest.cz.
12: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
9: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
12: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
9: Štefela,
12: Lourdes Manuel,
9: Vadlej,
12: Švábíková a další.
9: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
12: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
9: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzeň.

0: Marie Rotrová, Harley, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz
6: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.
7: Hitradio FM+.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Schlearms, ladíte divoký západ, Hit Radio FM Plus, před náma nejnovější zprávy a v nich se z nějakého důvodu, pro mě zatím neznámého, podíváme do Zlína. Jo? Proč se prostě jako regionální západočeský rádio má zabývat nějakýma situacima a událostma ve Zlíně?
1: No protože tam hořely bývalé Baťovy závody, jako historická, kulturní památka, architektonická, jako...
0: A ten kouř bylo vidět,
2: nebo plakalo. Jak to... Ty nemáš boty? Máš boty, tak se to týká i tebe.
1: No ale už mít boty nebudeš, kamaráde.
0: Já už nebudu mít boty.
1: No boty tam zůstaly, i hasiči přišli o boty, ale celý národ teď bude chodit bos.
0: Kvůli tomu, že hoří ve Zlíně.
1: No.
0: To je hodně zlý.
1: Zlý? No. Takže na správy. Trochu bos se podíváme za chviličku. K tomu další hity Rose a Bruno Mars. A taky Sigma, Nobody to Love. Hezký odpoledne.

0: Rose, Bruno Mars a s váma Hit Radio FM Plus. Divoký západ přeje krásný den.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dvě nehody teď komplikují odpolední dopravu v Plzni. Jedna se stala v Křimické a druhá ve Folmavské ulici. A pozor taky na příjezdovce do Tachova směrem od Halže. I tam nám hlásíte nehodu, která vás teď může zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
7: V Dobřanech se žije dobře.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Plzeňská zoo se raduje z dalšího vzácného přírůstku. Jde o mládě pásovce kulovitého. Tyto podivuhodné tvory zoo chová od roku 2010. Od té doby se jí povedlo odchovat už 16 mláďat. Hasiči dnes oficiálně ukončili zásah ve Zlíně, někdejším baťovském továrním areálu. Současně s tím skončilo také doporučení, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Kvůli monitoringu na místě dál zůstává jedna jednotka hasičů. Dovolená už není jen rodinnou záležitostí. Stále častěji na ně vyrážejí i jednotlivci. Kam nejčastěji míří, to ví Kateřina Chaloupková, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
9: Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
1: Na solo dovolenou vyrážejí nejčastěji třicátníci anebo lidé nad 55 let.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Stejně jako dnes, taky zítra by u nás mělo být většinou polojasno nebo oblačno. Opět se může objevit občasný déšť nebo přehánky. Teploty se zítra v maximech dostanou na 24 stupňů Celsia.
8: Hit Radio FM Plus.
0: 17 hodin a 4 minuty, tady je divoký západ, krásný odpoledne.
11: Další hity před náma, tady Svensa, taky Khaled, se laví právě teď.

0: Tady je divoký západ Hitrádia FM+. My jsme tady před týdnem mluvili velmi nadšeně o tom, že v Rokycanech se otevřelo nové dětské hřiště. Já od té doby, co mám malý parchanty, pracanty, ne, děti. Tak prostě obrážím jedno hřiště za druhým a hrozně jsem se těšil, až vyjedeme právě do Rokycan. To hřiště v Husových sadech je pod stromama, což je celkem unikátní, takhle v létě stín. Měly tam být nádherný dlouhý nerezový skluzavky, jenomže ty nějaký vandal poničil a tak hřiště, který stálo 5 milionů, nevydrželo ani týden.
1: Počkej, jako my jsme tady typovali, že ty nerezový skluzavky jako v Rokycanech zmizí. A zmizely opravdu ty skluzavky, nebo tam zničili něco jiného?
0: Na nějaký dřevěný kůly, nebo tak něco.
1: Dřevěný kůly?
0: No.
1: No tak když si na Husovou sadech, tak to je jasný, že je upálili.
0: To není výmluva, Jakube. Jsi tady našel hezkou slovní hříčku, ale dobrý, ale prostě hřiště za 5 mega je pořád poničený.
1: No ale zima je zima.

0: K odpolední pohodě na gauči, hele, Adele a Someone Like You. Adele tam možná má teď momentálně taky nožky nahoře, ale už je čas jako pomaličku sunout dolů, nandat papuče a běžet do nahrávacího studia.
1: Už je to 5 let, co Adele vydala poslední album a zahraniční média teďka spekulujou, že by snad v současných chvílích, tedy v létě roku 2026, měla být v Londýně v nahrávacím studiu a připravovat nové album.
0: Já tuším, jak se bude jmenovat.
1: Jak?
0: 35.
1: Hele, dávalo by to docela smysl. Co jsem si zatím dočet, je to, že by se v tom albu měla vrátit ke svým britským kořenům. Víte, co to znamená?
0: Ne.
1: Že se Adele vrací ke kořenům.
0: Ne.
1: Protože minimálně jeden song se bude jmenovat Dana.
0: Zdeno, it's me. Hello from the Kořen side.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90 non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskakarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
3: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
4: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
3: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
4: Štefela,
3: Lourdes Manuel,
4: Vadlej,
3: Švábíková a další.
4: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
3: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
4: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
3: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: Jdeme na Hrady.
4: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
5: Mirage,
4: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
5: Mikové,
4: Harley,
5: Xindl X,
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: zdravíme západní Čechy, Rixton a hned potom třeba Natalí Imbruglia. Tady je divoký západ, hit rádia FM+.
1: Jestli ještě nemáte úplně plány na víkend, tak vás pozvu na Šumavu. Ne ale za památkama, nebo ne nějaký brutální výlety, to vůbec ne. Pozvu vás do lesa.
0: Jo, a kam přesně, prosím tě?
1: Kamkoliv na Šumavě. Tam je lesů, hele, můžeš si i vybrat.
0: Ty chceš mluvit o houbách, vy?
1: Já chci mluvit o houbách, přesně, hele, houbařská sezona, ta je prostě tady, už se to blíží, já už mám doma netrpělivě nadržený košík a čekáme na to, až vyrazíme společně do lesa.
0: No, aby ti to nezhořklo nějakým suchohřibem.
1: Nechci suchohřiby, hele. Na Šumavě prej rostou, takže jestli milujete houby, rozhodně vyražte. Prej teda jako to není už ještě úplně tak jako četný, že si člověk jako něco málo našlape, ale tak když už je v tom lese, tak se přeci jako rád projde, ne?
0: Jako houbařský trek, jo.
1: Přesně, co krásnějšího, hele, můžeš o víkendu zažít.
0: Prosím vás, tak jako jestli něco fakt najdete, tak pošlete. Nemyslím jenom fotky. Hlavně sušený.
1: Jo, aby se s tím nemusel moc tahat. A očištěný, viď? To je důležitý. Ano, Natalie Imbruglia právě teď, no a za chviličku taky kam vyrazit další tipy na víkend.

0: Kejnán a po něm třeba Linkin Park. Tady je Divoký západ, krásný odpoledne. Kam
1: vyrazit? Zítra na pořádnej Big Beat v Chotěšově na hřišti totiž zahraje Kabát Revival West. Začátek je v 9 večer a kdybyste chtěli za jinačí trošičku vyšší kulturou, tak vás pozvu na komentované prohlídky vyhaslé sopky Komorní hůrka na Chebsku. Teďko v pátek od 14 a taky 15 hodin, v sobotu pak od 10, 11 a tak dále a tak dále. Je třeba si to ale rezervovat, detaily najdete na webových stránkách Muzea Františkovy Lázně.
0: O víkendu to bude všude sama Anna. Ano, na Anenskou pouť se můžete těšit třeba na Božáku, v Horšovském Týně, ale také v Anině na Šumavě. Nedaleko Sušice se pokusí překonat rekord v počtu An na jednom místě. Tak jestli nosíte tohleto krásné jméno Anna, tak buďte v neděli mezi 13. a 15. hodinou v Anině u Sušice.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.
3: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+. Profi voda, s tou se nemusíte
4: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
12: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
13: Nápady, tipy, inspirace.
14: Šumava žije!
13: Šumava žije! CZ.
15: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Alan Walker a Alone. Před náma taky Paroháči, Jeleni, no a teď taky souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám připomněli, že bez žen bychom ještě možná teďka jezdili na koních. Ano, letos je to 136 let od první dálkové jízdy automobilem, kterou ale pozor, podnikla žena jménem Berta Benzová. Manželka známého Karla Benze, která se už prostě nemohla dívat na to, jak její manžel furt dává dohromady nějaký první automobil nebo co. Tak prostě jednoho dne vzala klíčky, nastartovala a vyrazila na 100 kilometrů dlouhý road trip, během kterého si zvládla teda vlásenkou opravit zapalování a pod vaskem zaizolovala kabely. Bez Berty, ergo bez žen, by možná doteďka auta nebyla.
0: Ano, hledali jsme taky tu nejinspirativnější ženu na západě Čech a myslím si, že jsme ji našli. Přišla totiž zpráva od Libora. Nevím, jak moc inspirativní to je, ale měli jsme u nás na vsi skvělou hospodskou, která rozhodně chlapy předčila. Když byla jakákoliv zábava a náhodou se to začalo prát, sfackovala jakýhokoliv chlapa a ještě ho dokázala vytáhnout ven z putiky. Naštěstí měla plný mrazák mražených polotovarů, takže když bylo nejhůř, bylo čím chladit. Tady už chybí jenom to, aby jim to i naučtovala.
1: Jo, dneska to bylo výživný. Nalejte si nás i zítra. Ve čtvrtek se na vás těšíme po 15. hodině.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Rozlitý olej přímo na silnici vás může teď potrápit na Klatovsku. Klouže to mezi Rejštejnem a Sušicí u odbočky na Kašperské hory. Tak si tam dávejte pozor. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Nedělejte při výběru bydlení kompromisy. Byty Dobřany. Nové byty už od 3,5 milionu. Byty Dobřany.cz.
6: V Dobřanech se žije dobře.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval zákon, který počítá s rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Jako důvod uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Návrh se teď vrátí k projednání do sněmovny. Jde o první předlohu odmítnutou hlavou státu během vlády Andreje Babiše. No a premiér na prezidentovo veto reagoval ještě před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
8: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém.
7: Podle Andreje Babiše koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Opozice krok prezidenta uvítala. Zlínští hasiči oznámili konec zásahu ve výškové budově v bývalém baťovském areálu. S ohněm tam bojovali od 9. července. Šlo tak o jeden z nejdelších zásahů v historii kraje. Kolem schořelé historické budovy musel majitel postavit plot a zabezpečit okolí. Do areálu stále platí zákaz vstupu. O nadcházejícím víkendu startuje naše nejvyšší fotbalová soutěž. Obhájci titulu fotbalisté Slávie sezonu zahájí v neděli doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se už v sobotu představí v Brně. No a další ze spolufavoritů Plzeň bude hrát také v sobotu doma hostí Liberec.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
7: Většinou oblačno, místy slabé přehánky, na horách budou četnější, ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a den bude pocitově chladnější, proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky, sporadicky dokonce i bouřky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a vítr čerstvý, severozápadní, přechodně nárazový.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a čekají nás ty nejlepší hity z 80., 90. a taky milénia. Ano, ten nejlepší soundtrack pro váš večer. Teď Caught in the Act.

Klasika je jako blázen. Peebo Bryson a Roberta Flack v éteru Hitrádia. Krásný večer, 18 hodin, 10 minut, k tomu máme středu, jo, kdyby si někdo nebyl úplně jistý, léto je v tomhle občas zrádný. No a když je to léto, venku je hezky, ač teď trošku chladněji, zajímá mě, máte houpací síť? Ne, že bych se vám do ní chtěla blíst, jo, ale dneska totiž je den houpací sítě. A mně to přijde jako jeden z nejlepších způsobů, jak se odpočinout. Je takový to mezi stromama, takže koukáte do těch stromů, jo, do těch větví, na to nebe, houpete se, klídeček, pohodička. To je strašně skvělá věc, tak pokud jste nad ní třeba už delší dobu uvažovali, tohle je to znamení. Tohle je to znamení, že konečně do toho máte jít. A pak v té síti budete ležet, jo? Třeba si číst a poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A to my máme. Právě teď No Doubt a Just a Girl. Jdeme na to, hezký večer.

0: Romantika One in a Million v éteru Hit Rádia. Já na vás mám otázku. Já jsem dneska byla v knihkupectví, kam bych vůbec neměla chodit, protože pak potřebuju všechny ty knížky, co tam jsou, jo. Ale zároveň to je vždycky takový pocit štěstí. Takový to jak úplně... tolik moudrosti, tolik skvělého čtení všude kolem, takže můj ultimátní happy place, knihkupectví nebo knihovna, jo? Jakmile je tam hodně knížek, tak já tam nejradši bych tam spala, kdyby to šlo, jo? Zkusím to možná někde navrhnout. Zajímá mě, jestli vy máte takový happy place, nějaký šťastný místo a víte, že jakmile tam vlezete, je vám prostě dobře. Máte něco takového? Podělte se mnou. 777-937-777. Jaký máte šťastný místo? Kromě Hit Rádia, to je jasný. Jimmy Cliff, taky Kim Wilde nebo MIG 21 už za malou chvíli. Hit Rádio.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěl.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Mostě za 2 650 000 korun, rodinný dům v Lubech u Chebu za 2 790 000, byt 3KK v Chebu za 3,5 milionu, byt 2KK v Praze Modřanech za 6 milionů 999 000 a byt 3+1 v Otově na Domažlicku za 1 799 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Dizolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Dizolvest. My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
4: Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
4: Izolvest.
5: Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
7: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
8: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Skladové vozy Dacia ihned k odběru. Nyní s výkupním bonusem na všechny modely jen u Autohornát Plzeň Bolevec. www.autohornat.cz.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid.

Snadné je žít. Mik 21, Féteru Hit Rádia. A nejenom když ti vítr napne plachtu, ale taky když najdeš svoje happy place. A to tady s vámi teď řešíme. Díky za všechny krásné zprávy, píše třeba Irča. Já jsem šťastná na cestě do lesa, když jdu na houby. Fakt. To očekávání, co najdu. Ale to strašně chápu. Já teda jsem příšerný houbař, ale jako les obecně skvělý. Renata píše, moje nejtop místečko, kde je mi nejlépe, je prostě jen moře. Je jedno, který stát, ať Itálie, Chorvatsko, Turecko, je to jedno. Nabije mě poslech vln, vítr a celkově ta energie z něj. Jo, podobně je tam tom Dana, ta píše, já to mám dobrý, moje nejoblíbenější místo na světě je docela velký. V Řecku, ať se vrtnu, kam se vrtnu, všude je to the best place. To je krásný. No, ale může to být i jednodušší, prosím vás. Třeba Tomáš, mávám Tomáši, píše, moje happy place je v supermarketu mezi regály s pivem, zvlášť v létě, když jsou vedra. Každý máme nějaký to happy place a doufám, že vás na něj aspoň v duši přenese další song KLF a ten je Vajnet.

0: Kdo jiný než skvělá Diana Ross, Upside Down v éteru Hit Radio. Krásný středeční večer, doufám, že se máte fajn. 6:45, pohodička, doufám, že jste všichni doma z práce. Všichni asi ne, tak vy, co jste v práci, držte se. Zvládnete to a máte to vědomí toho, že bez vás to prostě nejde. K tomu navíc ten nejlepší soundtrack, složený ze songů z 80., 90. a milénia. Samý pecky nás čekají. I'm a Scatman. Za chvilku už totiž třeba Scatman John, tahle legenda, no a k tomu třeba Shakira.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci. Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladovej výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
1: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
7: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí chladící i mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově oživuje značku Vaeco, populární zejména mezi řidiči kamionů. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
13: 18 jamek, jeden míč a spousta zábavy. Vyzkoušejte fotbal golf ve fotbalparku v Plzni v Liticích. Zábava, kterou si užijí děti, rodiče i parta přátel. Fotbalpark Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbalpark Plzeň.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz.

Hezký večer, minuta po 7 hodině, ty hity nejlepší z 80., 90. a milénia jsou další před námi. Já nekecám, za chvilku Sinéad O'Connor, ale teď Offspring a jejich single Hit That. Jdeme na to!

Unikátní hlas Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Posloucháte Hit Radio. No a dámy, zásadní věc, jo, protože pokud jste si náhodou objevili nějaký ten šedý vlas a máte z toho smutek, depresi, něco takového, tak ne, kašlete na to, protože jste vlastně šťastná osoba. Přiznání šedin je totiž teď aktuálně trendy. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svoji krásnou identitu a budete sama sebou. Vlastně šedivá je nová blond, jo. Podporu šedinám už vyjádřili třeba Lady Gaga a Ariana Grande, jo, hvězdy první třídy. Takže ideální. Takže se na ty svý šediny podívejte a řekněte, jsem kočka. Jo, vezměte si George Clooneyho, ten je šedivý už 30 let a jak mu to sluší. Takže pojďte svoje šediny všichni oslavit, jo? I kdyby to měl být jeden vlas. Já mám třeba takhle mezi obočím jeden bílej. Oslavíme to stylově s tímhle legendárním songem, který se tak jmenuje Celebration Cool and the Gang. Jdem na to a hezký večer.

0: Chaos a vodopády v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. 7:45. Náš program na dnešní večer je jasný. Potěšit uši a vlastně i duši a celý dělo, protože to umí ty nejlepší hity, který tu máme. 80, 90 a milénium. Období, který nabízí bezpočet fantastických songů. I třeba jenom tak, když hledáte trošku té motivace. Tu si dáme už za chvíli Point Break, Stand Tough, k tomu Tiffany nebo Culture Beat.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
6: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Culture Beat a Anything. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Na 9 z 10 Čechů, a teď ruku na srdce, jo. Při řízení telefonuje. Víc než polovina z nás za volantem taky píše na mobilu zprávy. Tím vůbec nemyslím to, že jsme strašně šikovní a zvládáme toho spoustu najednou, jo. Naopak, tím chci říct, že jsme trošku trubky a špatně dopadneme. V Anglii teď třeba mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. To je hezký. Málo, ale hezký. Tak schválně, jo, hele, jestli teď sedíte v autě, a i kdyby ne, odložte na chvilku telefony. Jo, pojďte je na chvilku zahodit, ty požírače času. Pojďte jenom vnímat. Pojďte si užít song, tak jak to je, jo? A tohle si užijete. Craig David a Walking Away. Jdeme na to.

0: Lucie a šrouby do hlavy, naprostá legenda české scény. Posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer, 7:45. Tak co, dneska zatím dobrý, jo, den v pohodě, soundtrack perfektní, to je jasný, jo, tak uvidíme, jestli to udržíme. Já myslím, že jo. Protože když už jsme v tom, jo, 80, 90, milénium, tak... Na pomádu zapomenout nesmíme. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Martina píše, ahoj dá, tak mně se kdysi stalo, že jsem přišla do nemocnice, nadiktovala rodné číslo, začínající 76, blablabla. V tu dobu ještě nebyly kartičky pojišťovny a sestra povídá, ale vy máte být mrtvá. To je strašný. Karolín píše, já mám taky docela bizarní zážitek. V jedné nejmenované fakultní nemocnici jsem rodila císařským řezem. Asi 2 hodiny po porodu hlásili, že všechny maminky, které měly císař v určitém časovém období, musely na rentgen, protože jim neseděl počet nástrojů na operačním sále a bylo možné, že dítě zůstalo v jedné z nás. Nakonec šlo jenom o chybu v počtu, ale ten pocit, že by vás v úvozovkách kuchali znovu, byl strašný.
2: Ne, dítě, že to zůstalo, že ten nástroj zůstal v jedné z nich.
1: Jo, takhle.
2: Tak asi si všimli, že v tobě zůstalo dítě, ne?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo spod máslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, ChodrockFest.cz, stop, Doraž, stop.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: 8. hodina je tady, s vámi stále Kateřina Pechová. Přeju krásný večer. Dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Maxar a Real McCoy. It's on you. Jdem na to.

Jackson v éteru Hit Rádia, krásný večer. Máme tu dneska jedno moc hezký výročí. Je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali úplně první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci. Dva pejsci byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. Dokonce s dobrým koncem, protože oni se vrátili na Zem v kapsli s padákem. Tady je poznat, že prostě ulice vytváří úplně jako nejsilnější organismus, jo? Mnohem lepší než nějaký šlechtitelský stanice. To máte to samý s kytkama, jo? Vy si doma hýčkáte kytku, jo? Dáváte jí všechno, co by mohla tak jako potřebovat. A ona za týden chcípne. No a potom vidíte takový ty random kytky prostě na ulici v chodníku, který lidi po nich šlapou, nemá to vodu. Ale ta kytka tam bude navždy. Je to tak. Každopádně ještě jednou se vrátíme k těm pejskům. Já bych chtěla říct, že nejvíc si vážím toho, že oni letěli do vesmíru, všude spoustu kabelů a oni nic nerozkousali. To věříte tomu vašemu voříškovi, že to

Krásný středeční večer vám přeju, 8:45. Doufám, že máte hezkou středu, že jste to dneska zvládli úplně na pohodičku, jo. No a naštěstí, i kdyby to třeba nebylo úplně ideální, tak to nejlepší z 80., 90. a milénia vám prostě musí zvednout náladu. Já v to teda rozhodně doufám. Hello, I've just got to let you know. Za chvilku tak třeba tahle legenda Lionel Richie a Hello, nebo Mr. President, tak buďte s námi.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník.

0: Kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, tážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radiem. Hit Radio.

Mr. President v éteru Hitrádia, přeju vám všem krásný večer. No teď malé pracovní okénko. Klimatická politika Evropské unie je totiž ideální továrna na mýty. Jedni tvrdí, že Brusel zachrání planetu, druzí čekají zákaz aut, kotlů, masa a pravděpodobně i letního grilování. Takhle snadné to ale není. Můžeme si několik těch mýtů představit, třeba to, že Evropa zachraňuje klima sama. To není pravda. Evropská unie sama globální změnu klimatu nezastaví. Může ale ovlivnit technologie, obchod a taky podmínky dovozu. Třeba tím, že spoplatní uhlíkové náročné výrobky ze zahraničí. Další mýtus zní, Green Deal je jeden obří zákaz. Není. Green Deal je balík různých pravidel pro energetiku, dopravu, průmysl, budovy nebo třeba zemědělství. Navíc ho neschvaluje nějaký osamělý úředník v Bruselu. Hlasují o něm europoslanci i vlády členských států. Další takový je, Evropská unie řeší emise, ale ne povodně a vedra. Ne, řeší i adaptaci, tedy ochranu před suchem, povodněmi, požáry, přehříváním měst nebo nedostatkem vody. Snižování emisí se snaží problém brzdit. Adaptace řeší, co dělat, když už nám změna klimatu kope do dveří. A ona kope docela hlasitě. Další podrobnosti a další info najdete na webu hitradio.cz. No a teď už další hity, jdeme na to.

0: rádio tady právě dohrává Billy Joel a Tell Her About It. Krásný večer všem, za chvilku 9, já se s vámi tak pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra, přesně ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít, budu se těšit, no a docela, ještě třeba tohle. Rick Astley, k tomu třeba taky Scorpions nebo Moloko, tak buďte s námi a mějte se hezky, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: Slováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
1: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
7: Kostele Losina.
8: 18 jamek, jeden míč a spousta

0: Plzeň Litice. Těšíme se na vás. Fotbal Park Plzeň.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: velikosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Dobrou noc,

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
3: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
4: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek

0: Abenteuer Nix.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM+.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správě.

0: me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

sedlou flétnou a ozvěna v tvé duši pak ptáci tiše vzlétnou. Vy nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí. Poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.